0: Klubu, jehož příznivci vedle pyrotechniky a házení předmětů vyvěsili i kontroverzní transparent připomínající válečného zločince Radka Mladiče. Od nevhodného nápisu se vedení Sparty bezprostředně po utkání distancovalo a označilo ho za akci jednotlivců. Slávisté se budou zodpovídat hlavně z masivního odpalování světlic a dýmovnic. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zároveň zahájila řízení také s ostravským Baníkem za přerušení hry v duelu s Olomoucí. O trestech a výši pokud pro oba pražské rivaly rozhodne komise na svém dalším zasedání. Čekáme zpočátku převážně oblačno s přeháňkami, pak se postupně ukáže sluníčko, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude oblačnosti a místy také sprchne. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv zdraví Honza Varga. Státní mobilní aplikace EZ-karta nově lidem přehledně ukáže, na jaké preventivní prohlídky mají nárok ze zdravotního pojištění. Uživatelé v ní najdou také termíny svých minulých vyšetření i výsledky laboratorních testů až 5 let zpětně. Novinky představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že systém mladším ročníkům rovnou spočítá termíny budoucích onkologických screeningů. Rodiče mají v aplikaci navíc automatický přístup k lékařským záznamům svých nezletilých dětí. Od července příštího roku by měly v systému přibýt povinné elektronické žádanky, které pomohou zmapovat čekací doby na vyšetření. Do aplikace se lidé jednoduše přihlásí pomocí bankovní identity nebo jiného státem uznávaného elektronického ověření. Fixovat ceny energií je stále na místě. V našich impulzech Honzy Benešovského to doporučila analytička Kristýna Bayer. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala nejvýš za více než 3 roky. Podle energetické analytičky za to může především nejistá situace v Hormuzském průlivu. Postupně se to začíná propisovat i do faktur domácností. Bayer tvrdí, že cena plynu a elektřiny může v dalších měsících růst, proto se vyplatí fixovat.
1: Pokud se podíváme na ceny plynu, jaké se prodávaly před rokem, jaké jsou nyní, tak ten rozdíl není až takový, jako když se podíváme na ty velkoobchodní ceny. To znamená, že ti dodavatelé v tuhletu chvíli ty ceny drží opravdu nízko a neodpovídá to té tržní situaci. Což znamená, že je otázkou času, než třeba právě ty koncové ceny budou muset zvednout.
0: Analytička také při změně tarifu doporučuje opatrnost před takzvanými energošmejdy. Důležité je podle ní si nabízené podmínky důkladně prostudovat. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty jen v řádu jednotek miliard korun. Reagovala tak na požadavky koaličních motoristů, kteří chtějí snížit plánovaný schodek o rovných 20 miliard. Šéfka státní kasy označila 2,5hodinové jednání za korektní, větší úspory ale podle ní brzdí nutnost měnit zákony. Zásadnější legislativní změny se totiž podle ní do konce roku už nestihnou schválit. Navrhovaný deficit na příští rok tak dál zůstává na bezmála 390 miliardách korun. Jednání mezi koaličními partnery a hnutím SPD budou pokračovat v pondělí. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen jednomyslně schválila rozsáhlý strategický plán do roku 2030. Cílem dlouhodobé transformace je především zvýšení efektivity a posílení konkurenceschopnosti celého koncernu. Vedení firmy k tomuto kroku přistoupilo v době, kdy čelí silnému tlaku na snižování provozních nákladů. Podle německých médií se členové rady na úsporném balíčku dohodli poměrně nečekaně. Konkrétní podobu škrtů ani rozsah chystaných změn ale automobilka v oficiální tiskové zprávě zatím nezveřejnila. Přesné dopady schváleného plánu na jednotlivé výrobní závody i zaměstnance tak prozatím zůstávají nejasné. Krušné hory mají novou kulturní památku, jde o lesní hřbitov ve Vejprtech. Pochází ze začátku 20. století, kdy se pohřebiště s oblibou stávala součástí lesů.
2: Je to jeden z nejstarších lesních hřbitovů a připomíná éru hospodářského rozkvětu této části Krušnohoří. Vejprty patřily k centrům Rakouska-Uherska. Rozvíjelo se tu puškařství, textilní průmysl a výroba hudebních nástrojů. Právě bohatství místních podnikatelů přitom podobu hřbitova ovlivnilo. Památkovou ochranu tak teď vedle vybraných pomníků získala například i novogotická kaple. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Čekáme zpočátku převážně oblačno s ojedinělými přeháňkami, pak se postupně oblačnost rozplyne, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude mraků, zatáhne se a místy sprchne. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv, manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím a do diskoték.

trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znal jenom smích, a teď ptáš se která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků letních vět. Tou první láska bývá, když je klukům

lásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Česko zpřísní pravidla pro ruské diplomaty a srovná jejich podmínky s režimem v Moskvě. Ruské velvyslankyni Aně Ponomarevové to po předvolání oznámil ministr zahraničí Petr Macinka. Reagoval tak na německá zjištění i data českých tajných služeb o ruské odpovědnosti za útok na letiště v Lipsku. Ruský personál v Česku bude muset nově hlásit své cesty předem, velvyslankyně ale obvinění odmítla a označila je za provokaci. Samotné Německo už v reakci na incident zavírá ruský konzulát v Bonnu. Nová reciproční opatření na české straně začnou platit ještě během měsíce. V Liberci se budou dražit autovraky. 22. září bude radnice v aukci prodávat nepojízdná vozidla, která nechala odstranit za poslední rok z městských ulic. V nabídce jich má poprvé přes 20. Mluvčí magistrátu Jana Kodymová řekla, že vyvolávací cena začne u nejlevnějšího auta na 500.
1: Letos dražba proběhne v úterý 22. září v provozovně odtahové služby v Krokově ulici v Liberci. Samotná dražba začne v 10 hodin. Vozy nabízené k prodeji si zájemci mohou prohlížet na místě už od 9 hodin.
0: Aukci radnice pořádá už po páté. Podle mluvčí je o ní velký zájem. S odklízením dlouhodobě odstavených aut s propadlou technickou kontrolou začalo město v roce 2021. Evropské unii hrozí před nadcházející zimou nedostatek plynu. Zásobníky jsou v průměru naplněné jen z 65%. Ke splnění minimálního cíle chybí surovina za více než 7 miliard eur. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který ochromil dopravu tankerů z LNG. Evropská komise sice tvrdí, že bezprostřední krize nehrozí, analytici jsou ale skeptičtí. V případě tuhé zimy podle nich ceny plynu prudce vystřelí nahoru. Luxusní steakhouse na Floridě šokuje novým konceptem. Má název Oblečení je volitelné. Jde o exkluzivní večery, které se pořádají jednou do měsíce. Hosté tak večeří úplně nazí. Tento neobvyklý gastronomický zážitek se stal hitem.
2: Hosteska návštěvníky restaurace vítá úplně nahá. Z hygienických důvodů ale kuchaři a číšníci zůstávají oblečení. Hosté většinou přichází v županu, který si před večeří odloží. Při vstupu do sálu dostanou podložku na seračku židle. Nahatá večeře pro dva přijde v přepočtu asi na 6 000 českých korun. Restaurace přitahuje stále více nudistů i zvědavců. Podle majitele šlo o marketingový tah, jak na steakhouse přitáhnout pozornost veřejnosti. A povedlo se. O restauraci informují americká a dokonce i zahraniční média. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Fotbalová Sparta i Slavia čelí disciplinárnímu řízení, a to kvůli chování svých fanoušků při víkendovém derby. Vyšší trest hrozí letenskému klubu, jehož příznivci vedle pyrotechniky a házení předmětů vyvěsili i kontroverzní transparent připomínající válečného zločince Radka Mladiče. Od nevhodného nápisu se vedení Sparty bezprostředně po utkání distancovalo a označilo ho za akci jednotlivců. Slavisté se budou zodpovídat hlavně z masivního odpalování světlic a dýmovnic. Disciplinární komise ligové fotbalové asociace zároveň zahájila řízení také s ostravským Baníkem za přerušení hry v duelu s Olomoucí. O trestech a výši pokut pro oba pražské rivaly rozhodne komise na svém dalším zasedání. Čekáme zpočátku převážně oblačno s přeháňkami, pak se postupně ukáže sluníčko, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude oblačnosti a místy také sprchne. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Já línou ženu mám,

0: U zpráv zdraví Honza Varga. Státní mobilní aplikace EZ-karta nově lidem přehledně ukáže, na jaké preventivní prohlídky mají nárok ze zdravotního pojištění. Uživatelé v ní najdou také termíny svých minulých vyšetření i výsledky laboratorních testů až 5 let zpětně. Novinky představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že systém mladším ročníkům rovnou spočítá termíny budoucích onkologických screeningů. Rodiče mají v aplikaci navíc automatický přístup k lékařským záznamům svých nezletilých dětí. Od července příštího roku by měly v systému přibýt i povinné elektronické žádanky, které pomohou zmapovat čekací doby na vyšetření. Do aplikace se lidé jednoduše přihlásí pomocí bankovní identity nebo jiného státem uznávaného elektronického ověření. Fixovat ceny energií je stále na místě. V našich impulzech Honzy Benešovského to doporučila analytička Kristýna Bayer. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala nejvýš za více než 3 roky. Podle energetické analytičky za to může především nejistá situace v Hormuzském průlivu. Postupně se to začíná propisovat i do faktur domácností. Bayer tvrdí, že cena plynu a elektřiny může v dalších měsících růst, proto se vyplatí fixovat.
1: Pokud se podíváme na ceny plynu, jaké se prodávaly před rokem, jaké jsou nyní, tak ten rozdíl není až takový, jako když se podíváme na ty velkoobchodní ceny. To znamená, že ti dodavatelé v tuhletu chvíli ty ceny drží opravdu nízko a neodpovídá to té tržní situaci. Což znamená, že je otázkou času, než třeba právě ty koncové ceny budou muset zvednout.
0: Analytička také při změně tarifu doporučuje opatrnost před takzvanými energošmejdy. Důležité je podle ní si nabízené podmínky důkladně prostudovat. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty jen v řádu jednotek miliard korun. Reagovala tak na požadavky koaličních motoristů, kteří chtějí snížit plánovaný schodek o rovných 20 miliard. Šéfka státní kasy označila 2,5hodinové jednání za korektní, větší úspory ale podle ní brzdí nutnost měnit zákony. Zásadnější legislativní změny se totiž podle ní do konce roku už nestihnou schválit. Navrhovaný deficit na příští rok tak dál zůstává na bezmála 390 miliardách korun. Jednání mezi koaličními partnery a hnutím SPD budou pokračovat v pondělí. Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen jednomyslně schválila rozsáhlý strategický plán do roku 2030. Cílem dlouhodobé transformace je především zvýšení efektivity a posílení konkurenceschopnosti celého koncernu. Vedení firmy k tomuto kroku přistoupilo v době, kdy čelí silnému tlaku na snižování provozních nákladů. Podle německých médií se členové rady na úsporném balíčku dohodli poměrně nečekaně. Konkrétní podobu škrtů ani rozsah chystaných změn ale automobilka v oficiální tiskové zprávě zatím nezveřejnila. Přesné dopady schváleného plánu na jednotlivé výrobní závody i zaměstnance tak prozatím zůstávají nejasné. Krušné hory mají novou kulturní památku, jde o lesní hřbitov ve Vejprtech. Pochází ze začátku 20. století, kdy se pohřebiště s oblibou stávala součástí lesů.
2: Je to jeden z nejstarších lesních hřbitovů a připomíná éru hospodářského rozkvětu této části Krušnohoří. Vejprty patřily k centrům Rakouska-Uherska. Rozvíjelo se tu puškařství, textilní průmysl a výroba hudebních nástrojů. Právě bohatství místních podnikatelů přitom podobu hřbitova ovlivnilo. Památkovou ochranu tak teď vedle vybraných pomníků získala například i novogotická kaple. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Čekáme zpočátku převážně oblačno s ojedinělými přeháňkami, pak se postupně oblačnost rozplyne, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude mraků, zatáhne se a místy sprchne. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Kdybys žil po druhý, čím bys byl? Kdybys žil po třetí, čím bys byl?
2: Byl bych dál tím, co jsem, a co víc chtěl bych jen, když mi dá slunce mít dobrej den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Česko zpřísní pravidla pro ruské diplomaty a srovná jejich podmínky s režimem v Moskvě. Ruské velvyslankyni Aně Ponomarevové to po předvolání oznámil ministr zahraničí Petr Macinka. Reagoval tak na německá zjištění i data českých tajných služeb o ruské odpovědnosti za útok na letiště v Lipsku. Ruský personál v Česku bude muset nově hlásit své cesty předem, velvyslankyně ale obvinění odmítla a označila je za provokaci. Samotné Německo už v reakci na incident zavírá ruský konzulát v Bonnu. Nová reciproční opatření na české straně začnou platit ještě během měsíce. V Liberci se budou dražit autovraky. 22. září bude radnice v aukci prodávat nepojízdná vozidla, která nechala odstranit za poslední rok z městských ulic. V nabídce jich má poprvé přes 20. Mluvčí magistrátu Jana Kodymová řekla, že vyvolávací cena začne u nejlevnějšího auta na 500.
2: Letos dražba proběhne v úterý 22. září v provozovně odtahové služby v Krokově ulici v Liberci. Samotná dražba začne v 10 hodin. Vozy nabízené k prodeji si zájemci mohou prohlížet na místě už od 9 hodin.
1: Aukci radnice pořádá už po páté. Podle mluvčí je o ní velký zájem. S odklízením dlouhodobě odstavených aut s propadlou technickou kontrolou začalo město v roce 2021. Evropské unii hrozí před nadcházející zimou nedostatek plynu. Zásobníky jsou v průměru naplněné jen z 65%. Ke splnění minimálního cíle chybí surovina za více než 7 miliard eur. Důvodem je konflikt na Blízkém východě, který ochromil dopravu tankerů z LNG. Evropská komise sice tvrdí, že bezprostřední krize nehrozí, analytici jsou ale skeptičtí. V případě tuhé zimy podle nich ceny plynu prudce vystřelí nahoru. Luxusní steakhouse na Floridě šokuje novým konceptem. Má název Oblečení je volitelné. Jde o exkluzivní večery, které se pořádají jednou do měsíce. Hosté tak večeří úplně nazí. Tento neobvyklý gastronomický zážitek se stal hitem.
3: Hosteska návštěvníky restaurace vítá úplně nahá. Z hygienických důvodů ale kuchaři a číšníci zůstávají oblečení. Hosté většinou přichází v županu, který si před večeří odloží. Při vstupu do sálu dostanou podložku na seračku židle. Nahatá večeře pro dva přijde v přepočtu asi na 6 000 českých korun. Restaurace přitahuje stále více nudistů i zvědavců. Podle majitele šlo o marketingový tah, jak na steakhouse přitáhnout pozornost veřejnosti. A povedlo se. O restauraci informují americká a dokonce i zahraniční média. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Fotbalová Sparta i Slavia čelí disciplinárnímu řízení, a to kvůli chování svých fanoušků při víkendovém derby. Vyšší trest hrozí letenskému klubu, jehož příznivci vedle pyrotechniky a házení předmětů vyvěsili i kontroverzní transparent připomínající válečného zločince Radka Mladiče. Od nevhodného nápisu se vedení Sparty bezprostředně po utkání distancovalo a označilo ho za akci jednotlivců. Slavisté se budou zodpovídat hlavně z masivního odpalování světlic a dýmovnic. Disciplinární komise ligové fotbalové asociace zároveň zahájila řízení také s ostravským Baníkem za přerušení hry v duelu s Olomoucí. O trestech a výši pokut pro oba pražské rivaly rozhodne komise na svém dalším zasedání. Čekáme zpočátku převážně oblačno s přeháňkami, pak se postupně ukáže sluníčko, někde bude i skoro jasno, později ale opět přibude oblačnosti a místy také sprchne. Naměříme 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, Adam Kořica je s vámi, společně startujeme páteční ranní vysílání. Přeji pohodový start do nového dne a teď už Karel Zich, český Elvis Presley a jeho

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Léto na českém Impulzu.

dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Impuls Radio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, doufám, že máte teď fajn páteční chvilky. Máme po šesté za malou chvíli Včelka Mája Karla Gotta.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Rok 1986, ten nám připomene naše první ranní páteční hudební dvojice, a to po půl sedmé. Cestovatel Jirka Kolbaba představí australské město, které dostalo název podle mořeplavce Jamese Cooka. Více uslyšíme o půl druhé. Jiří Sovák naučí Karla Gotta trpět, prosím vás. Více nabídne dnešní pořad Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už Mr. Karel Gott v našem letním kině, písnička Včelka Mája.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé Ivon Přenosilová, písnička Mně se líbí Bob, která zazněla ve filmu Rebelové. Pátek, 4. září, opět mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí začínám sbírat na čísle 734787981. Můžete napsat na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Páteční ráno, 4. září, po půl sedmé. Valdemar Matuška, Olga Blechová, duet Kvetemák a Slunce pálí. Také Helena Vondráčková, písnička Dvě malá křídla tu nejsou. Ze všeho nejdřív Petr Novák, skupina George and the Beethovens, nahrávka Přátelství na Entou. Teď už ale zprávy v podání naší redakce.
1: Dobré ráno. 18 pacientů se evakuovalo při požáru v pražské fakultní nemocnici Motol a Homolka. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici. Opozice dnes navrhne, aby soud zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Argentinský horolezec zahynul po pádu ze stěny v masívu Mont Blancu. A tenistky Siňaková s Tausendovou a Bouzková se Sorribesovou vstoupily vítězně do čtyř hry na US Open. A dnes čekají meteorologové převážně oblačno, hlavně na severu ojediněle s přáňkami. Nejvyšší teploty 24 až 29 na jižní Moravě naměří až 31 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně hápio.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Projde.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé na řadě, je naše první ranní páteční hudební dvojce a ta nás přenese do roku 1986. Z této doby nabídnu skladbu Žít jako kaskadér v podání Dalibora Jandy a pak nás nemine OK Band, písnička Pár slov a dost. Pojďme na to.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží je 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Lucie Bílá, nahrávka Amor Magor. Budeme rádi, když zavítáte i na naše facebookové stránky. Společně s vámi tam řešíme muziku let 60. až 80. Objevují se tam příspěvky, které vy komentujete. Některé z vašich reakcí se dostanou i do našeho éteru. Ostatně podívejte se a přesvědčte se sami. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Ve fakultní nemocnici Motola a Homolka v Praze hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra. Hasičům se podařilo plameny uhasit. Budova je podle nich provozu schopná ve všech částech. Škody budou asi 30 milionů korun. Po příčině požáru se pátrá. Německá policie vyšetřuje další případ útoku na elektrickou stanici. Na podezřelý předmět v Dormagenu na západě země upozornil kolem jdoucí. Policie ho označila za možné odpalovací zařízení. Vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo i jiné dva útoky na elektrické rozvodny. Řidiči ve Zlíně by měli zpozornět. Město má totiž v centru nové radary na měření rychlosti.
2: Radary především pro úsekové měření už patří ke Zlínu jako kdysi boty. Teď přibyly nejenom v centru města na Štefánikově ulici, ale také v místní části Mlacová. Radar Land na znický způsob dostane další bratříčky v okrajových čtvrtích. Datum narození se očekává v říjnu letošního roku. Loni zaplatili řidiči za rychlostní hříchy jenom ve Zlíně přes 12 milionů korun. Jan Čada, Zlín.
1: Kateřina Siňaková vstoupila s Taylor Townsendovou vítězně do 4 hry na tenisovém US Open. Domácí dvojici porazili ve dvou setech. Proti Američankám včera uspěla i Marie Bousková se Sárou Sorribesovou. Siňaková může získat 12. Grand Slamový titul v ženském deblu a 13. celkově. US Open v New Yorku vyhrála zatím jednou po boku Barbory Krejčíkové v roce 2022. A dnes bude převážně oblačno, hlavně na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se ale na severu Čech zatáhne a později se tady místy vyskytne déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. A nejvyšší teploty nejčastěji mezi 24 až 29, na jižní Moravě naměří až 31 stupňů. Ze zprávy to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině, Adam Kořica přeje dobré ráno, pátek 4. září. V ranním tématu se zaměříme na naše idoly, více už za malou chvíli, teď muzika, ale 60. až 80. Jirka Korn, písnička Ještě tě mám plnou náruč, dobré ráno.

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 4. září, přeji hezké ráno. Za malou chvíli Karel Zich, písnička Hodinky nejdou z filmu Slunce, seno, erotika. Z Brna, z městské části Slatina, nás zdraví pan Alan, který hlásí 20 stupňů. Dodává pan Alan, že je v práci, moc se mu nechtělo vstávat, ale jak píšete, pane Alane, je pátek, tak ať vám to utíká, já vám tam do Brna, do moravské metropole pošlu další muziku. Kole 60. až 80. Děkuji za spolupráci. Dobré ráno z Němice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno 16 stupňů v práci, páteční režim, a koukám, že 18 stupňů pod mrakem má paní Vlaďka v Jemnici, která přeje všem hezký den i víkend. Pozdravujeme rovněž, děkuju, a další zprávy samozřejmě sbírám buď to na našem WhatsAppu, anebo můžete napsat i vy klasickou SMSku, číslo k nám je 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Skupina Katapult, písnička Až a taky Petr Janda. Takhle bude znít naše impulzovic krabička. Petr Janda z Olympiku nám skladbu uvede, a to po 7:30. Kolega Saša Hemala nám nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o 12:30. Ranní téma bude dnes patřit našim idolům. Mě zajímá, kdo byl váš idol v mládí, kdo je to dnes a proč. Zaměříme se na lidi, kteří jsou nebo byli idoly pro celé generace. 604 111 211, to je číslo k nám. První vaše reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Máme 7:45 a teď už letní kino. Karel Zich, písnička Hodinky nejdou. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, pátek 4. září, blíží se nám 7:30. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, ještě určitě muzika let 60. až 80. a také ranní téma. My dnes budeme řešit lidi, kteří jsou nebo byli idoly pro celé generace. Zajímá mě, kdo byl váš idol v mládí, kdo je to dnes a proč? Kdo byl ten první člověk, na kterého jste jako dítě nebo teenager koukali s otevřenou pusou? Zpěvák, herec, sportovec. Co vám váš idol dal? Inspiraci, odvahu nebo prostě jen písničky, které vás provázely celý život? Změnil se váš idol časem nebo je to pořád ten samý člověk? A kdo je váš idol dnes nebo jste ve věku, kdy idoly nepotřebujete?
1: Tak můj největší idol, Backstreet Boys, Kelly Family, jo, potom tam byli Lunetici, ale už nějakou dobu je můj idol Marek Ztracený.
2: Co se týče idolů, Michal Tučný a Honza Vyčítal.
0: Co vy a vaši idolové, ať už z mládí nebo ti současní, 604 111 211, to je číslo k nám.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, tého

0: Profesor Indigo. Půl osmé, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek, 4. září, doufám, že máte fajn ráno s naší muzikou let 60. až 80. Za malou chvíli Michal David, písnička Perpetuum mobile. Teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Hrubý odhad škod po požáru onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je asi 30 milionů korun. Fungování nástrojů využívajících umělou inteligenci postihly výpadky. Z ostravského letiště v Mošnově se bude v zimě létat do Keni a do Egypta. Polsko kvůli ruským provokacím a agresivnímu chování rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. A hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Liberec prohrál v Tampere. A dnes bude převážně oblačno, hlavně na severu ojediněle s přeháňkami, postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat, nejvyšší teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3 minuty, 7:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 4. září, za malou chvíli skupina Katapult, písnička Až, to je naše impulzovic krabička. No a představte si, že s touhletou skladbou má zkušenost i skupina Olympic, více už Petr Janda za 3 minuty, 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Až se bude psát rok 2006. Už se psal a písnička ho dávno přežila. Když Katapulti slavili jakési výročí, tak gramofirma vydávala desku a požádala několik kapel, včetně Olympiku, aby udělali nějakou coverzi od Kaťáků. My jsme si právě vybrali písničku Až. A myslím si, že se nám hodně povedla. Dneska teda uslyšíme verzi Kaťáků, ta je taky docela dobrá.

0: Zdravím vás z našeho rádia. Blíží se nám 8. hodina, pátek 4. září. Máme před víkendem. Doufám, že si budete moct odpočinout. Do zpráv celou za malou chvíli naše další muzika, let 60. až 80. Teď už ranní téma. My zjišťujeme, kdo byl váš idol v mládí a kdo je to dnes a proč. Kdo byl ten první člověk, na kterého jste jako dítě nebo teenager koukali s otevřenou pusou? Zpěvák, herec, sportovec. Kdo je váš idol dnes, nebo jste ve věku, kdy idoly už nepotřebujete? Co vám váš idol dal? Inspiraci, odvahu nebo prostě jen písničky, které provázely celý váš život? A změnil se váš idol časem, nebo je to pořád ten samý člověk?
1: Hanička Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Ložek, to byli úžasný. Děkuju, mějte se hezky.
2: Krásné ráno, Impulzovi. Tak mými idoly byly Heidi, Lenka Filipová, Hanička Zagorová, prostě krásný ženský, to dá logiku, ne?
0: Může být, děkujeme za reakce, ty další sbíráme na čísle 604 111 211 a teď už pouštíme další muziku let 60. až 80. Hezké ráno.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Německá policie prověřuje další možný útok na elektrickou stanici. Podezřelý předmět našel kolem jdoucí v západoněmeckém Dormagenu. Podle policie mohlo jít o odpalovací zařízení. Nevylučuje ale ani možnost, že šlo o atrapu, kterou se někdo snaží sabotáže napodobit. Německo v posledních dnech zaznamenalo dva útoky na elektrické rozvodny. Jeden v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem, kde policie našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Cílem útoku se v úterý stala také rozvodna v Braniborsku. Policie teď prověřuje dopis, ve kterém se kdosi k této akci přihlásil. Podle německých médií se tam píše, že šlo o akci jedince. K útoku ho mělo přivést nezměrné utrpení, které prožívá kvůli používání fosilních paliv. Podrobně poslal vlastnoručně vyrobené rakety, které použil. Kriminalisté zjišťují, jestli je dopis pravý. Teď to nelze potvrdit ani vyvrátit. Mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví EZ Karta má nové funkce. Lidé si tam můžou zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok a kdy je naposledy absolvovali. Obsahuje i výsledky z laboratorních vyšetření. Do budoucna budou součástí aplikace také elektronické žádanky. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch věří, že pro pacienty půjde o velkou pomoc.
2: Každý tam najde tedy, co absolvoval, na co má nárok, na co bude mít v budoucnu nárok i s jakým termínem. Takže já, když mi teď bude za měsíc 40 let, tak ještě samozřejmě tam moc nemám onkologických screeningů, ale už tam vidím, že někdy na kolonoskopii budu moci jít asi za 15 let.
1: Lidé si můžou do aplikace také přidat své rodiče nebo děti. Stejná data je možné si zobrazit i na webu e-zdraví. Ostravské letiště v Mošnově rozšiřuje nabídku cílových destinací. V zimě se bude pravidelně létat do Kenie a prodlouží se i letní sezónní lety do Egypta. Rozšíření zimní nabídky o lety do Kenie cílí na zájemce, kteří hledají možnost uniknout před zimou do tepla. Létat se tam bude od 18. prosince do 29. ledna. Celkem je naplánovaných 6 týdenních rotací. Letiště Leoše Janáčka je po Praze a Brnu třetím největším letištěm v Česku. Hokejisté Pardubice a Plzně zvládli vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0. S čistým kontem uspěla na domácím ledě také Plzeň proti švédskému Regle a oslavila triumf 4-0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál s finským Tampere 3-6. No a dnes čekají meteorologové převážně oblačno, hlavně na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jihozápadu ubývat. Večer se ale na severu Čech znovu zatáhne a později se tady místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 29 na jižní Moravě naměří i kolem 31 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica, přeje hezké ráno, pátek 4. září, na řadě další muzika let 60. až 80. Skupina Turbo, písnička Chtěl jsem mít a my ji zahrajeme všem Jindřiškám a Rozárkám, které dnes slaví svátek. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší.

0: Minuta po čtvrt na devět, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno. Za malou chvíli naše letní kino, duet Dítě štěstěny, Petr Spálený, Zdeněk Rytíř a písnička, která zazněla ve filmu Pupendo. Z Neratovic se nám dobré ráno přeje hlásí paní Eva, která naměřila zatím 17 stupňů, dodává, že pozoruje zataženou oblohu, a dobré ráno nám přeje z Jičínska pan Jiří, který hlásí zataženo a hlásí 16 stupňů. Děkuji za zprávy. Ty další sbírám na WhatsAppu na čísle 734-787-981 nebo můžete napsat klasickou SMS zprávu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, z čeho jste ve škole měli největší strach. Děti se vrátilo opět do školních lavic tento týden a my se na Facebooku tak jako nějak zaměřujeme na témata ze školy, tak nám můžete napsat, z čeho jste ve škole měli největší strach, ať už to mohlo být, já nevím, vysvědčení, zkoušení, jo, zkrátka cokoliv. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Také se můžeme těšit na večerní program našeho rádia, kdy nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Pokud patříte mezi příznivce takovýchto písniček, určitě si Rádio Český impuls naleďte i po 19. hodině. Uslzená muzika. Ta nás čeká v rámci naší další hudební dvojice, a to po půl deváté. Máme 2 minuty po čtvrt na devět, teď už naše letní kino, písnička Dítě štěstěny.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, pátek, 4. září, blíží se 8:30, kolega Vítek Zábranský finišuje, rychlý přelet zprávu, slyšíme ho za pár minut, do té doby ještě další muzika let 60. až 80. V ranním tématu řešíme, kdo byl váš idol v mládí, kdo je to dnes a proč, je tam taky otázka, jestli se váš idol změnil časem, nebo je to pořád ten samý člověk, já tak nad tím přemýšlím a říkám si, že vlastně vždycky mým idolem byl jako fotbalista, Portugalec Cristiano Ronaldo, vzížel jsem k němu, chtěl jsem vždycky být jako ona. Postupem času se mi to změnilo a mými největšími idoly jsou moji rodiče, protože se vždy o mě dokázali postarat, zabezpečit mě a za to jim patří obrovské dík. A teď to vnímám úplně jako postupem času prostě jinak, že idolové by měli být nám poblíž. Samozřejmě jasně, člověk může vzlížet k takovým těm hollywoodským hvězdám, sportovcům, atletům, jo, ale podle mě je fajn, když máte i toho svého idola, ty své idoly někde poblíž a ideálně, když to mohou být rodiče. Jak to máte vy? Kdo byl ten první člověk, na kterého jste jako dítě nebo teenager koukali s otevřenou pusou? Zpěvák, herec, sportovec, co vám váš idol dal? Inspiraci, odvahu nebo prostě jen písničky, které vás provázely celý život?
1: Takže můj hudební idol byla vždycky skupina Mötley Crüe a její frontman Nikki Sixx, baskytarista.
2: Můj největší idol byl a nám vždy zůstává

0: Karel Gott. Hezký den.
1: Další vaše idoly sbíráme na čísle 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
7: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: 4 minuty po 8:30 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Karel Zich, písnička Není všechno paráda. Hezké ráno od Řípu z Mětěše přeje paní Dáša, která hlásí 17 stupňů a polojasno. Zdravíme i vás, paní Dášo, moc děkuji za zprávu. Ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí zataženou a 18 stupňů a paní Maruška ještě reaguje i na ranní téma. Dodává, že můj idol vždy bude Pavel Novák. Tak Pavla Nováka si pouštíme, paní Maruško, určitě ho ještě třeba i během dneška uslyšíte. Moc děkuji za vaše zprávy ohledně počasí. Ty další sbírám na čísle 734 787 981. Teď už kolega Vítek Zábranský a zprávy, Vítku, je to tvoje.
1: Pěkné ráno. Silnice 1/21 z Kebu do Františkových Lázní je po sražení chodce osobním autem uzavřená, jezdí se přes obec Střížov. 18 pacientů se evakuovalo při požáru v pražské fakultní nemocnici Motol a Homolka. Opozice dnes navrhne, aby soud zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár ropného skladu v černomořském přístavním městě Soči na jihu Ruska. A teniska Syňaková s Tausendovou a Bousková se Soríbesovou vstoupili vítězně do 4 na US Open. A jdeme ještě na počasí. Dnes bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přáňkami. Přes den se bude vyjasňovat. Večer se ale na severu Čech znovu zatáhne a později se tady objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty až 29 na jižní Moravě i 31 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží dopoledne, ještě samozřejmě času dost. Na řadě je teď naše páteční další ranní hudební dvojce a ta nabídne uslzené písničky. Čeká nás Jaromír Majer, skladba Jedna slza na tvé tváři a pak nás také nemine skupina Olympic, Petr Janda, nahrávka Slzy tvý mámy. Máme minutu po 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Pátek, 4. září, blíží se nám 9. hodina. Do zpráv celou tady na našem rádiu ještě samozřejmě muzika let 60. až 80. Teď ale ranní téma. My se dnes bavíme o lidech, kteří jsou nebo byli idoly pro celé generace, nebo klidně i o lidech, kteří nemusí být zas tak známí, ale jsou idoly právě pro vás. Mě zajímá, kdo byl váš idol v mládí, kdo je to dnes a proč. Změnil se váš idol časem, nebo je to pořád ten samý člověk, co vám váš idol dal, inspiraci, odvahu nebo prostě jen písničky, které vás provázely celý život. Kdo byl ten první člověk, na kterého jste jako dítě nebo teenager koukali s otevřenou pusou? Zpěvák, herec, sportovec? A kdo je váš idol dnes, nebo jste ve věku, kdy idoly už nepotřebujete?
1: Můj hudební idol ženský byla vždycky Zdeničko Lorencová. Její písnička Proč žiješ ráda mě dostala úplně vždycky, úplně všude. No a potom o chlupček později jako mužský hudební idol Myšík, variace na renesanční téma.
2: Můj hudební idol není nikdo jiný než Freddie Mercury a skupina Queen. Prostě snad nejlepší kapela všech dob.
0: Skvěle, děkujeme za zavolání, pozdravujeme, přejeme ještě stále hezké ráno a do dopoledne, do pátečního dopoledne muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. U Chebu zastavila dopravu tragická nehoda. Auto na silnici 1/21 ve směru z Chebu do Františkových lázní kolem 5. hodiny ranní srazilo chodce. Ten na místě zemřel. Dechová zkouška řidiče na alkohol a psychotropní látky vyšla negativní. Silnice je uzavřená. Policisté na místě řídí dopravu a odklánějí vozidla na objízdnou trasu, která vede přes obec Střížov. Lidé po mrtvici můžou využít novou vychytávku. Jde o mobilní aplikaci, která dokáže odhalit svalové problémy. S vývojem technologie pomáhali lékaři v Českých Budějovicích. Primář neurologického oddělení Českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý říká, že aplikace je stále populárnější.
2: Spustili jsme užívání aplikace v březnu tohoto roku a od března tohoto roku evidujeme přibližně 250 unikátních stažení k dnešnímu dni a ty neustále přibývají.
1: Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže možné riziko svalových problémů, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví výstupy pro lékaře. Polsko kvůli ruským provokacím rozšiřuje ochranu vzdušného prostoru. Podle ministra obrany Kostniaka Kamysze se v posledních týdnech ukazuje, že ruská provokace má různou podobu a představuje nebezpečí i v místech, která Polsko doposud mělo za bezpečné zóny. V posledních dnech v Polsku nastaly požáry ve dvou oblastech, kde se vyrábějí nebo skladují bezpilotní systémy a součástky do vzdušných objektů. Polské služby vyšetřují, zda se těmito požáry nestojí Rusko. Tenisté Menšík, Bousková a Bartuňková postoupili na US Open do třetího kola. Neuspěla Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina. Siňaková už ale stihla vítězně vstoupit do soutěže ve čtyřhře s Taylor Townsendovou. Češi mají ve třetím kole posledního turnaje sezóny ve dvouhře 6 zástupců. Už předtím postoupili také wimbledonská šampionka Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. No a dnes bude převážně oblačno, hlavně na severu, ojediněle s přeháňkami. Postupně během dne bude oblačnosti od západu ubývat, večer se ale hlavně na sever zase vrátí mraky a objeví se tady déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty kolem 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě může padnout tropická třicítka. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:59, opět vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené páteční dopoledne, 4. září, a teď už další muzika let 60. až 80. Marcela Holanová, písnička Žárlím.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

Kiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 4. září, přeji hezké dopoledne. Za malou chvíli Ivan Mládek, písnička Nejkrásnější období je podzim, která zazněla ve filmu Sonáta pro zrsku. Na Facebooku zjišťujeme, z čeho jste ve škole měli největší strach. Děti pomalu doklepávají první školní týden, respektive první školní týden v tom novém roce, a my se ptáme, co vám tedy ve škole nejvíc vadilo, z čeho jste měli největší strach. Paní Věra Věrka píše fyzika, matika, pan Honza Ošik píše matematika, chemie, fyzika, výpočty, vzorce a tak dále. No, hodně se tam objevuje matematika, fyzika, pan Ivo Tomášek píše z vysvědčení, pan Stanislav Sigmund píše z tělocviku, paní Marcela Mokrá píše z fyzikářky, matika a ředitele. Tak co vy, z čeho jste ve škole měli největší strach? www.facebook.com/Český impuls, napište nám to. Máme 2 minuty po čtvrt na deset a na řadě za malou chvíli Ivan Mládek.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
9: Halo! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Za minutu půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 4. září, škola už nám běží na plné obrátky, děti doklepávají první týden a s návratem do lavic je spojena spousta milovaných povinností, učení, jo, psaní úkolů a hlavně tedy večerní chystání aktovky, to je tedy pro rodiče, prarodiče. Zatímco na naše české děti si mohou při té veškeré práci ještě občas vypomoct, dejme tomu i s AI, v americkém New Yorku budou mít školáci útrum. Tamní veřejné školy dočasně zakážou všem studentům základek používat nástroje generativní umělé inteligence. A já říkám, ha, spadla klec, domácí úkol z dějepisu zase jednou bude muset napsat starý dobrý pes, co původně plánoval sežrat. Naopak pro středoškoláky budou mezi tím zorganizovány kurzy gramotnosti v oblasti AI, tedy v New Yorku. Podtrženo sečteno, na základce zpátky k klasickému trápení u sešitů na střední oficiální trénink na budoucnost. Tak hodně štěstí všem studentům a vy ostatní, ať už vám pomáhá v práci nebo běžném životě algoritmus, případně vlastní mozková kůra. Já vám přeji hezké páteční dopoledne a hrajeme si další českou muziku let 60. až 80. Lenka Filipová, písnička Toulavý valčík, máme půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne, 4. září, blíží se nám 10. hodina. Kolega Vítek Zábranský chystá zprávy. My si do té doby ještě určitě poslechneme Michala Kocába, písničku S cizí ženou v cizím pokoji. Teď už ale rekapitulace ranního tématu. Bavili jsme se o lidech, kteří jsou pro nás idoly, jsou idoly pro celé generace. A mě zajímalo, kdo byl váš idol v mládí, kdo je to dnes a proč. Změnil se váš idol časem, nebo je to pořád ten samý člověk? Co vám váš idol dal, inspiraci, odvahu nebo prostě jen písničky, které vás provázely celý život? Kdo byl ten první člověk, na kterého jste jako dítě, teenager koukali s otevřenou pusou? Zpěvák, herec, sportovec? A kdo je váš idol dnes, nebo jste ve věku, kdy idoly nepotřebujete?
1: Zbožňuju muziku Vanessy May.
2: Hanička Zagorová, moje srdeční záležitost. Miluju ji od základní školy a to už jsem v důchodu a budu ji milovat, dokud budu žít. Prostě Hanička je Hanička.
3: Můj hudební idol byl vždycky Michal Tučný, kterého poslouchám i dnes, a jinak Hana Zagorová se mi velmi líbila a líbila se mě i ve filmech, třeba Josefína.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

mě snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Express. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Začínáme dobrou zprávou pro řidiče. Dálnice D1 se po nehodě dodávky s nákladním autem rozjíždí. Ke kolizi došlo na 99. kilometru u obce Slavníč na Havlíčkobrodsku. Policisté místo dočasně uzavřeli. Podle policejní mluvčí Čítkové řidič dodávky narazil do zadní části nákladní soupravy. Jeho zranění je ale lehké. Před nehodou se utvořila asi 5-kilometrová kolona. Ta už je ale v těchto chvílích v pohybu. Hygienici letos provedli rozsáhlou kontrolu dětských táborů, stihli jich projít 1330, ani jeden nemuseli přímo ukončit. V jednom případě na Jižní Moravě o návratu domů rozhodli organizátoři sami kvůli nákaze dětí i dospělých noroviry. Pokuty se v krajích vyšplhaly na bezmála 170 tisíc korun, nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Nejvyšší sankce přitom padly na západě a jihu Čech, zcela bez pokut zůstala Praha. Řidiči ve Zlíně by měli zpozornět, město má totiž v centru nové radary na měření rychlosti.
2: Radary především pro úsekové měření už patří ke Zlínu jako kdysi boty. Teď přibyly nejenom v centru města na Štefánikově ulici, ale také v místní části Mladcová. Radar Land na znický způsob dostane další bratříčky v okrajových čtvrtích. Datum narození se očekává v říjnu letošního roku. Loni zaplatili řidiči za rychlostní hříchy jenom ve Zlíně přes 12 milionů korun. Jan Čada, Zlín.
1: Ukrajinská armáda udeřila na cíle v ruském Soči. Obyvatelé černomořského letoviska hlásili množství výbuchů v oblasti, kde se nacházejí ruské protivzdušné systémy. Kromě toho vzplál tamní ropný sklad. Ropné sklady, terminály či rafinérie jsou častým cílem ukrajinských úderů. Ukrajina tvrdí, že se tak snaží snížit ruské příjmy z ropy a znemožnit Moskvě financovat válku. Útoky také vyvolávají nedostatek pohonných hmot v zemi. No a dnes bude převážně oblačno, a to hlavně na severu, ojediněle s přeháňkami. Večer se tam zatáhne a později se tady místy objeví déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29, na Jižní Moravě může padnout tropická třicítka. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10 a po nich už muzika let 60. až 80. Nachystaná je Heidi Janku, písnička Sláva, bláznivým nápadům. Adam Kořica přeje hezké páteční dopoledne.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Posloucháte Český impuls. Právě vám na tomhle rádiu zaspívám, váš Standa Hložek.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté, duet Den je krásný, zpívat budou Jana Petrů a Karel Gott. Uslyšíme písničku z filmového muzikálu Starci na chmelu, která zazněla i ve filmu Jak jsme hráli čáru. Dnešní díl pořadu Máme Česko rádi bude o trasách pro vozíčkáře na Jižní Moravě nebo v Krkonoších. Kam vyrazit na túru s člověkem, který hůř chodí, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Tátové v českých písničkách let 60. až 80. Takhle bude znít naše páteční dopolední hudební dvojce, a to po půl jedenácté. Teď už ale pojďme k pořadu Máme Česko rádi. Dozvíme se, kam vzít na výlet člověka, který hůř chodí. Tipy má pro nás Hana Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Při toulkách přírodou můžeme narazit na nezvyklé turistické ukazatele. Mají na sobě značku invalidního vozíku. Jsou to turistické trasy, které jsou zvládnutelné právě pro člověka na vozíku. Několik nám jich představí Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Vítejte na lince.
3: Dobrý den. Tak jednou z prvních a hojně využívaných je trasa Mariánským údolím na okraji Brna. Začátek a vlastně i konec je na parkovišti a konečné autobusu číslo 45 Mariánské údolí v Líšni. Potom vede proti proudu říčky po asfaltové cestě. Zavede nás k rybníku u Kadlecova mlýna, za ním přejdeme přes hráz na levý břeh a tam je možnost výběru. Vrátit se nebo pokračovat dál proti proudu. Asi po dalším kilometru a půl je překrásný výhled. Sem a zpět je to zhruba 11 kilometrů.
2: Já znám vozíčkářské trasy dokonce v našich nejvyšších horách v Krkonoších. Jedna vede nad Špindlerovým mlýnem Pohřebeni od Špindlerovy boudy. Nedaleko boudy u Bílého Labe se zase invalidé mohou vypravit na 2,5-kilometrový okruh.
3: Stezky pro vozíčkáře v horách vůbec nejsou raritou. Vznikají tam asi nejčastěji podobně jako v okolí velkých měst. V těch Krkonoších vede další cesta třeba z Harachova podél Mumlavy na Krkonošovu snídani. A v Jezerských horách jich je tuším nyní 9. Jedna třeba z Bedřichova na Lesní chatu.
2: A jaké jsou další lokality někde jinde tedy než v horách?
3: V jižních Čechách na Třeboňsku, kde je pěkná rovina. Například v Lutové chlumu u Třeboně. Poblíž se dá nalézt i bezbariérové ubytování. A mimochodem jsou také trasy u Plzně kolem Boleveckých rybníků.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila nabídnu naši páteční dopolední hudební dvojici a ta nabídne táty v rámci české muziky let 60. až 80. Čeká nás Josef Šimek a Greenhorni, písnička Když náš táta hrál. Pan Šimek by dnes oslavil 85. narozeniny. My na něj společně zaspomínáme. A pak nás také nemine Václav Neckář, nahrávka Táta, máma a syn. To jsou tedy tátové v českých písničkách. Já se s vámi loučím, za sebe vám přeji poklidné a ničím nerušené páteční dopoledne. I nadále si ho užijte s rádiem Český Impuls a já se na vás budu těšit zase zítra po 11. hodině. Do té doby si mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hudební dvojice
7: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Česko reaguje na sabotáže v Německu. Ministr vnitra Lubomír Metnar oznámil, že v návaznosti na incidenty v okolních státech přijímají bezpečnostní opatření. Na síti X ale neupřesnil, o jaké konkrétní kroky se jedná. Z bezpečnostních důvodů podle něho není možné opatření specifikovat. Dnešní deník Právo s odkazem na své zdroje píše, že se zvýšila ochrana letišť a nádraží. Metnar ve svém příspěvku dodal, že bezpečnostní situace je v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Z útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisuzuje Rusku. Tamní úřady také vyšetřují útoky na elektrické rozvodny na východě a západě země z tohoto týdne. Požár onkocentra na Pražské Homolce způsobil škodu za 20 milionů korun. Hasiči ve spolupráci s nemocničním personálem a policisty zachránili a evakuovali z budovy 14 pacientů. Evakuoval se také veškerý personál. Požár včera večer zasáhl opláštění budovy. Dovnitř se díky rychlému zásahu hasičů nedostal. Místo a nejbližší okolí zůstalo uzavřené a dnes ohlídá nemocniční ochranka. Vyšetřování příčin vzniku požáru probíhá ve spolupráci s kriminalisty. Mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví EZ Karta má nové funkce. Lidé si tam můžou zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok a kdy je naposledy absolvovali. Obsahuje i výsledky z laboratorních vyšetření. Do budoucna budou součástí aplikace také elektronické žádanky. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch věří, že pro pacienty půjde o velkou pomoc.
2: Každý tam najde tedy, co absolvoval, na co má nárok, na co bude mít v budoucnu nárok i s jakým termínem. Takže já, když mi teď bude za měsíc 40 let, tak ještě samozřejmě tam moc nemám onkologických screeningů, ale už tam vidím, že někdy na kolonoskopii budu moci jít asi za 15 let.
1: Lidé si můžou do aplikace také přidat své děti nebo rodiče. O víkendu se vyplatí vyrazit do lesa s košíkem. Mapa pravděpodobnosti růstu hubce začíná zelenat. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro jejich růst. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu je na mnoha místech více než pravděpodobné, že si v lese přijdeme na své. Podmínky pro růst hubce zlepšily především v Čechách. Nejlepší šance mají přitom houbaři zejména v horských a podhorských oblastech. No a dnes čekají meteorologové převážně oblačno, hlavně na severu ojediněle s přeháňkami, později večer i s deštěm nebo bouřkou. Nejvyšší teploty 24 až 29, na jihu Moravy naměří kolem 31 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 11. hodině, krásné dopoledne, přeje Ludvík Pospíšil, no a na rozjezd skupina Olympic.

0: Tady je českým polsa české písničky 60. až 80. let. Právě nám dospívala Heidi Janku svoji Fotku. No a za chvíli už bude promítat naše letní kino i takhle dopoledne. Vladimír Matuška, Už koníček pádí, a kdo by nevěděl, z kterého filmu nebo seriálu tahle písnička pochází, tak je to seriál Píseň pro Rudolfa III. Tady na českém impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
5: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav.

0: České písničky 60. až 80. let hrajeme na českém Impulzu. Za chvíli skupina Katapult jen jednou dostat šanci. Odpoledne od 4 vysíláme Scénky a vtipy. Jiří Sovák dnes naučí Karla Gotta trpět. Jak to bude probíhat, tak to si můžeme poslechnout přesně ve 4:15. Od 4 hodin se na vás těší Alexander Hemala.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Karel Hála právě dospíval na českém Impulzu Já žil, jak jsem žil. No a za chvíli už otevřeme Impulzovic krabičku. Tentokrát vybírá písničku Helena Vondráčková. No a bude to kolegyně z Golden Kids Marta Kubišová, písnička Proudy, tady na českém Impulzu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Čeká nás nádherná, nádherná písnička původně od Arety Franklin. My ji známe jako Proudy, ale původně se jmenovala Prove It. V provedení Arety Franklin to sice nebyl žádný velký hit, ale v provedení Marty Kubišové je z ní nesmrtelná česká písnička. Tu písničku jsem vlastně zpívala i já, ovšem jen jako její sbory, čili, jak my říkáme, dělala jsem ji křoví. Když budete pečlivě poslouchat, uslyšíte mě tam. Marta jako zpěvačka byla tehdy v roce 1969 v naprosto životní formě a zpívala jako nejlepší tehdejší soulový zpěváci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Torzo vyhořelé 34. budovy ve Zlíně musí k zemi. V bývalém baťovském areálu se podle odborníků nedá zachovat ani část stavby. Demolice proto bude pokračovat. Na zbourání zbytku torza dojde po víkendu. Majitel objektu se snažil část vyhořelé budovy zachovat. Minulý týden proto přerušil hlavní demoliční práce a se statiky a dalšími odborníky prověřovali technické možnosti, jak tuto část bezpečně od zbytku torza oddělit. Odborníci doporučují fixovat ceny energií. Podle nich totiž mají dál růst. Už teď se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dostala nejvýš za víc než 3 roky.
2: Energetická analytička Kristýna Bajer v našem vysílání řekla, že energie teď zdražily skokově kvůli aktuálně nejisté situaci v Hormuzském průlivu.
3: Ale teď si troufám říci, že ještě během minimálně září by nějaké to zdražení nemělo být velké. S tím, že klienti nebo domácnosti, které mají fixované smlouvy třeba na další rok, 2 roky dopředu, těch vlastně se tohleto zdražení vůbec netýká. Ohrožené jsou spíše domácnosti na smlouvách na dobu neurčitou, anebo ty, kterým nyní končí fixace.
2: Odborníci proto lidem doporučují ceny energií zafixovat. Impulzu to potvrdil i energetický poradce Lukáš Kaňok.
4: Úplně nejhorší je nedělat nic a nechat to na stávajícím dodavateli. To nejlepší, co můžu dneska doporučit každému, tak je, aby se podíval, za kolik by se dala podepsat smlouva na nové období, na 2 anebo na 3 roky.
2: Podle Kaňoka se budou ceníky v příštích měsících spíše jen zdražovat.
1: Lidé po mrtvici můžou využít novou vychytávku. Jde o mobilní aplikaci, která dokáže odhalit svalové problémy. S vývojem technologie pomáhali lékaři v Českých Budějovicích. Primář neurologického oddělení Českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý říká, že aplikace je stále populárnější.
5: Spustili jsme užívání aplikace v březnu tohoto roku a od března tohoto roku evidujeme přibližně 250 unikátních stažení k dnešnímu dni a ty neustále přibývají.
1: Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest, svalové napětí i obtíže při běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže možné riziko svalových problémů, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví výstup pro lékaře. Lánský hřbitov je znovu otevřený. Veřejnosti byl nepřístupný kvůli exhumaci ostatků Jana Masaryka. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a obnovený je travnatý povrch. Na místě to zjistila zpravodajka agentury ČTK. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Dnes čekáme dál hlavně mraky, později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřka. Naměříme do 29 stupňů, na jižní Moravě může být až tropických 31. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Poslední pracovní poledne tohle týdne už je za námi, teď máme 3 minuty po 12. a zpívat nám bude Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže. Já jsem Ludvík Pospíšil.
7: Mám.

0: Skupina Bezinky pomalu odvedla svého trojského koně. Za chvíli si budeme hrát ze seriálu Sanitka písničku Můj čas, a to v našem letním kině. No a co dnes večer dává televize, jak odstartujeme ten televizní víkend, tak to nám řekne Saša Hemala už za chvíli ve svých televizních tipech.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
8: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Českým po zpátek 4. září dnes mají svátek Jindřišky. Za chvíli budeme hrát Hanu Hegerovou, vanu plnou fialek, ale ještě předtím si posvítíme na večerní televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Také jste, přátelé, postřehli, že ve většině seriálů, které se týkají naší současnosti, obvykle vše začne nějakou pohromou a pak se jejich hrdinové pomalu, ale jistě dostávají ke zdárným koncům. Podobný sižet bude mít i z brusu nový seriál České televize s názvem Na tělo. Jeho hrdiny jsou Adrián, co přišel o peníze, Petr o manželství a Soňa o zbytek sebedůvěry. Nicméně prý už za rohem číhají nové příležitosti a lásky. Tento komediálně laděný seriál začíná první z 9 epizod dnes večer ve 20.10 na ČT1. A pak už obrazovkám vládnou především zvířátka. Tak například v komedii Moře na dvoře je to Fenka Pampeliška, ta má tu moc dávat lidi dohromady. Především pak svého pána houslaře Josefa v podání Ondry Vetchého s jeho platonickou láskou. Moře na dvoře, komediální drama ve 20.20 na Nově. A pak tu máme Gampa, jsme dvojka, což je rodinný snímek Gampova putování, které začíná tam, kde to předešlé skončilo. Že na své pouti potká spoustu zajímavých lidí, ale i zvířátek, je nad slunce jasné. Gamp, jsme dvojka ve 20 hodin na Prima Max. Ve stejnou dobu pak na Nova Cinema začíná animovaný snímek o tajném životě mazlíčků ve svém pokračování, a to ve 20 hodin. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Vítě Vávra právě dospíval na Českém Impulzu, hrajeme české písničky celý den. No a právě teď se vrátíme do roku 1986. A to hned dvakrát v naší hudební dvojici. V tomhle roce Dalibor Janda natočil písničku Žít jako kaskadér, no a OK Band přišel písničkou Pár slov a dost.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Do Česka míří ochlazení. Studená fronta přinese bouřky a silné nárazy větru. Po dnešním teplém ránu i teplém dni se večer ochladí. Odpoledne teploty vyšplhají na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31. Večer se na severu Čech zatáhne a později začne pršet, výjimečně se objeví i bouřka. Na západě Česka zesílí i vítr s nárazy až do 70 km v hodině. Meteorologové vydali pro sever Čech na dnešní noc výstrahu před silným větrem. Déšť i bouřky se pak v noci rozšíří na většinu území. V sobotu bude déšť ještě doznívat. Nejvyšší teploty vystoupají až na 24 stupňů. Neděle pak má být podle meteorologů slunečná s teplotami do 22 stupňů. Se začátkem příštího týdne se znovu oteplí až na letní teploty. V úterý může být až 30 a místy se objeví přeháňky. Srpen byl na českých železnicích nejtragičtějším měsícem letošního roku. Zemřelo celkem 23 lidí, z toho 19 přímo při srážce vlaku s člověkem. Meziročně zahynulo o 9 lidí víc. Vyplývá to ze zveřejněné statistiky na webu Drážní inspekce. Letošní dosavadní bilance zraněných lidí na železnici je 99. To je oproti letošku naopak o 9 méně. Za srpen bylo také víc případů, kdy strojvedoucí chybně projeli kolem návěstidla zakazujícího jízdu a následovala srážka nebo vykolejení. Celkem se to stalo 16krát, z toho 12krát během běžných jízd vlaků. Policie pátrá po zlatém lupu. Hledá zlaté pruty za skoro 5 milionů korun, o které neznámý pachatel podvodným hovorem připravil seniorský manželský pár. Žádá o pomoc veřejnost a především lidi, kteří obchodují se zlatem nebo se zabývají výkupem drahých kovů. Zlaté pruty vážily necelé 3 kilogramy. Pražští policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Za ten hrozí pachateli až 10 let vězení. Zástupci sněmovní opozice volají po zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Dnes to navrhli ústavnímu soudu. Vadí jim změny, které ve sněmovně prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Pod návrh se podepsalo víc než 70 poslanců. Před brněnským sídlem soudu ho představili zástupci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda tvrdí, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Podle kritiků ale novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Dnes i dál čekáme mraky i sluníčko, místy se objeví přeháňky, výjimečně i bouřka, především na severu Čech. Naměříme do 29 stupňů, na jižní Moravě bude až 31. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: George and the Beethovens a Petr Novák a písnička Hvězdičko blízkavá. To je ta první po 13. hodině. Já jsem od Vík Pospíšil. Hezké odpoledne.

0: Páteční program Českého Impulzu, za chvíli píseň Heineho a dcer z filmu Trhák. No a za několik minut se taky vydáme daleko, do Austrálie. Představíme město, které dostalo název podle mořeplavce Jamese Cooka. Náš cestovatel Jirka Kolbava se ozve přesně v půl druhé na Českém Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec.

0: písničky, mimo jiné v naší hudební dvojici. Ještě předtím se vydáváme k protinožcům.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: My dnes budeme na severním pobřeží Austrálie ve městě Cooktown, které se jmenuje po slavném mořeplavci Jamesi Cookovi. A ten si tady před více než 200 staletími doslova sáhl na dno. Jak to tenkrát bylo, Jirko?
3: V roce 1770 zde málem ztroskotala jeho loď a on tu loď musel opravit, takže přistál u břehu, tehdy neobydleného břehu, a na 2 měsíce tady zakotvil, protože museli tu loď opravit. Ani ne zakotvil, on spíš ležel na boku. Oni tu loď museli opravit, bylo to velice komplikované a přitom tady vzniklo několik prvních budov. A potom se stalo, že to bylo zapomenuto to místo a po nějaké době se tady dokonce objevilo zlato a začalo tady růst město, kterému se dal název Cooktown. Dokonce v tomto místě říká se, že Cook vymyslel to označení klokana. V té době Evropané neuměli označit klokana, viděli ho poprvé v životě, a ten název kangaroo, tak ten máme od Cooka.
2: Nakonec ten tvůj výlet do Cooktownu taky nebyl jen tak. Řekni posluchačům o tvém záchranářském kousku.
3: Tak já jsem měl nejprve hodně práce, protože jsem objevil na silnici zraněného klokana a zachránil jsem mu život. Dovezl jsem ho právě v Cooktownu do záchranné stanice pro klokany, tak to je emotivní zážitek, na který budu celý život vzpomínat. A pak už jsem se věnoval pochopitelně Cookovi. Tady je Cookův park, kde jsem viděl jeho sochu. Šel jsem do Cookova muzea a když jsem řekl těm lidem, že miluji Jamese Cooka, že studuji jeho život, no tak oni mě vzali do těch i neveřejných sbírek a viděl jsem naprosto neuvěřitelné věci. Ukázali mi přesný landing place, přesně to místo, kde Cook tu loď vlastně měl položit a kde tu loď opravovali. Je tady velké množství aborigines, těch původních obyvatel. Já jsem je tady fotografoval. Vzpomínám si, že to bylo velmi dramatické, že chtěli za to peníze. Jinak musím říct, že to město je velmi provinční. Je to malé město, které žije z toho, že pár takových nadšenců, jako jsem já, tam zajede, využije místní gastronomické služby nebo ještě třeba ubytovací a zase odjede dál.
2: Byli jsme v Cooktownu, což je město na severním pobřeží Austrálie. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Jitka Zelenková v programu Českého Impulzu. Blíží se 14. hodina, chystáme zprávy. No a právě teď dvě usazené písničky. Ty slzy, to je to, co spojuje následující nahrávky. Jednak to bude Jaromír Majer, Jedna slza na tvé tváři, no a hned potom legendární písnička skupiny Olympic, Slzy tvý mámy.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hudební dvojice
8: aneb jako vejce vejci.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Dva cizince podezřelé z krádeže a poškození cizí věci zadržela v Rumunsku. Bankomat v obchodním centru v Dobronické ulici v Kunraticích pachatelé odpálili v noci na začátku května. Ukradli z něj 300 tisíc korun a celkem způsobili škodu přes 900 tisíc. Detektivové pak čin propojili s předchozím podobným případem v Česku. Jednoho z podezřelých se jim podařilo identifikovat a se ztotožněním druhého pomohli rumunští policisté. Čeští vyšetřovatelé začali na případu spolupracovat i se slovenskými kolegy poté, co v Bratislavě v červnu vybuchly dva bankomaty. Provedení činu a popisy pachatelů byly stejné jako v Česku. Podle kriminalistů jsou dva podezřelí cizinci spolu s dalším podezřelí i z podobných trestných činů na Slovensku. Hrozí jim až 8leté vězení. Vlaky na Nymbursku blokuje poškozené trakční vedení a sběrač lokomotivy. Provoz na trati v Libici nad Cidlinou je zastavený. Novináře o tom informoval mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Mezi Velkým Osekem a Poděbrady je zavedená náhradní autobusová doprava. Podle údajů na webu Českých drah potrvá omezení podle předběžného odhadu ještě asi hodinu. Obyvatelé dvou obcí v Moravskoslezském kraji budou hlasovat o stavbě solární elektrárny a větrného parku. Místní referenda se uskuteční v Sedlnicích na Novojičínsku a v Zátoru na Bruntálsku, a to současně s komunálními volbami 9. a 10. října.
2: Fotovoltaická elektrárna má vzniknout na soukromé zemědělské půdě v Sedlnicích. Panely mají být na ocelových konstrukcích ukotvených do země bez betonového základu. Společnost TA Infrastruktura plánuje 35 let jejich provozu a za tu dobu by na tom obec vydělala 50 milionů korun. Výhody má přinést i větrný park v Zátoru. Má ale své odpůrce. Petici podepsalo 340 lidí. Vedení obce však doufá, že občané park se 7 větrnými elektrárnami podpoří. V opačném případě by to znamenalo komplikace. Obec má se společností ČES podepsanou smlouvu o spolupráci a není jasné, zda to nebude firma brát jako zmařenou investici.
1: Trump chce po Evropě balík za dřívější pomoc Ukrajině. Spojené státy budou podle něj po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc pro Ukrajinu, kterou získala od vlády demokratického prezidenta Joea Bidena. Americký prezident to napsal na sociální síti True Social. Federální vláda za Bidenova funkčního období na vojenskou pomoc Ukrajině napadené Ruskem vydala miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Trump zároveň v příspěvku opět popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s vyčerpanými zásobami munice. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území zaprší. Na večer má oblačnosti většinou ubývat. Naměříme do 24 stupňů, na jihovýchodě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy ve 14 hodin, jsem Ludvík Pospíšil, přeju dobré odpoledne a mám pro vás Lucii Bílou a její neposlušné tenisky.

0: To byl Montyho Čardáš a Eva Pilarová. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli budeme pokračovat s písničkou, která zazněla ve filmu 50. Bude to Outsider Waltz Vabyho Daňka. No a my tuhle písničku promítáme v našem letním kině. Máme Česko rádi, mluví o trasách pro vozíčkáře na Jižní Moravě nebo v Krkonoších. Kam vyrazit na turu s člověkem, který hůř chodí? No tak to poradíme v 14:30 tady na Českém Impulzu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
8: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Na Českém impulzu po půl třetí trojice Zagorová, Kotva, Hložek a písnička Maj je maj. Hrajeme české písničky celý den. Chtěli byste vzít na výlet člověka, který hůř chodí? Poradí Hanka Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Při toulkách přírodou můžeme narazit na nezvyklé turistické ukazatele. Mají na sobě značku invalidního vozíku. Jsou to turistické trasy, které jsou zvládnutelné právě pro člověka na vozíku. Několik nám jich představí Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Vítejte na lince.
3: Dobrý den. Tak jednou z prvních a hojně využívaných je trasa Mariánským údolím na okraji Brna. Začátek a vlastně i konec je na parkovišti a konečné autobusu číslo 45 Mariánské údolí v Líšni. Potom vede proti proudu říčky po asfaltové cestě. Zavede nás k rybníku u Kadlecova mlýna, za ním přejdeme přes ráz na levý břeh a tam je možnost výběru. Vrátit se nebo pokračovat dál proti proudu. Asi po dalším kilometru a půl je překrásný výhled. Sem a zpět je to zhruba 11 kilometrů.
2: Já znám vozíčkářské trasy dokonce v našich nejvyšších horách v Krkonoších. Jedna vede nad Špindlerovým mlýnem Pohřebeni od Špindlerovy boudy. Nedaleko boudy u Bílého Labe se zase invalidé mohou vypravit na 2,5-kilometrový okruh.
3: Stezky pro vozíčkáře v horách vůbec nejsou raritou. Vznikají tam asi nejčastěji podobně jako v okolí velkých měst. V těch Krkonoších vede další cesta třeba z Harachova podél Mumlavy na Krkonošovu snídani. A v Jizerských horách jich je tuším nyní 9. Jedna třeba z Bedřichova na Lesní chatu.
2: A jaké jsou další lokality někde jinde tedy než v horách?
3: V jižních Čechách na Třeboňsku, kde je pěkná rovina. Například v Lutové chlumu Třeboně. Poblíž se dá nalézt i bezbariérové ubytování. A mimochodem jsou také trasy u Plzně kolem Boleveckých rybníků.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Páteční odpoledne na českém Impulzu. Za chvíli si budeme hrát slovensky skupinu Modus, a to v naší Impulzovic krabičce. Vybírá písničku Dalibor Janda a bude to Sklíčka dotykou, tedy ty, já a můj brat na českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Rok 1984 mám v paměti spojený s písní Ty, já a můj brat, kterou hrála slovenská skupina Modus. Já je beru jako jedny ze zakladatelů moderní slovenské pop music. V 70. letech to byla vedle Průdu první slovenská kapela, která dohnala rozvinutější českou scénu a za sebou tahla spoustu dalších talentů. Ty, já a můj brat je z roku 1984 a bubeník Modusu mi vyprávěl, že ji prý Juraj Lehocký nechtěl zpívat, tak ji musel místo něj naspívat on sám. I když se ta píseň jmenuje Ty, já a můj brat, všichni znají jako Sklíčka dotykou.

Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

když obchodník má v erbu král, tak trosečník má s prken práv. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

0: Takhle hraje Český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Pěkné odpoledne. Internetoví podvodníci tentokrát udeřili na komunikační aplikaci Signál. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje, že se snaží nabourat do účtů uživatelů. Útoky jsou podle úřadu spojované hlavně s aktéry napojenými na Rusko. Uvedl, že cílí především na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Obětí se ale může stát každý. Úřad o tom informuje na svém webu. Podle úřadu se podvodníci třeba přes falešné zprávy vydávají za technickou podporu Signál. Využívají také škodlivé odkazující zprávy nebo podvržené QR kódy, které se tváří jako pozvánka do skupiny. Soud dnes uložil výjimečný trest 21 let Jiřímu Junkovi. Přiznal se k tomu, že po několika měsíčním týrání polil benzínem a zapálil v pražském bytě svou přítelkyni. Je vinný i z dalších činů. Podle nepravomocného rozsudku je Junek vinný i z týrání zvířat, ze znásilnění, nebezpečného vyhrožování nebo ze zdrogování nezletilé dívky. Podle znalkyň je náprava 24-letého mladíka se sadistickými sklony téměř nemožná. Nezaměstnaný vyučený prodavač, který pobírá invalidní důchod, vysvětloval své jednání drogami a alkoholem. Na 19-letou přítelkyni se podle svých slov Junek loni v dubnu rozlobil, protože ji podezíral z nevěry. Zapálil ji improvizovaným plamenometem ze zapalovače a spreje. Popálené dívce, která se sama uhasila a přežila s trvalými následky, má mladík podle verdiktu uhradit za způsobenou nemajetkovou újmu 2,5 milionu korun. Druhé týrané ex-přítelkyni má zaplatit dalších 600 tisíc. Studující rodiče mají nárok na novou dávku. Takzvané hlídačkovné jim má umožnit zvládnout starost o dítě v průběhu prezenčního studia. Peníze můžou použít například na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy.
4: Cesta k příspěvku vede přes vyplnění formuláře a doložení potvrzení o studiu. Podat se dá jak elektronicky, tak osobně na úřadu práce. Jeho mluvčí Jarka Beleková nám řekla, že nárok na něj mají lidé do 26 let.
5: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
4: Výše příspěvku je odvozená od minimální mzdy, je to její třetina, tedy 7467 korun. Ředitel firmy Hlídačky.cz Petr Šigut vysvětluje, že služby chůvy se většinou účtují podle hodinové sazby.
6: Průměrná cena za hlídání dětí v České republice je 180 až 250 korun na hodinu. Samozřejmě při dlouhodobějším hlídání se můžou domluvit na nějaké výhodnější sazbě, když je to celý den nebo hlídání při nemoci a podobně.
4: Žadatelé ale nemusí nijak dokládat, jak konkrétně peníze využijí.
3: Zítra čekáme sluníčko i mraky, ty doručí na většinu území i přeháňky nebo déšť. Na večer může oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty budou do 24 stupňů, na jihovýchodě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Čekají nás 2 roky prázdnin, písnička Ivety Bartošové. Teď máme po 15. hodině. Hezké odpoledne přeje Ludvík Pospíšil.

0: Tolik na českém impulzu Karel Zich. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli další Karel, tentokrát God. No a písnička, která každým coulem patří do našeho letního kina. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš z pohádky Tři oříšky pro Popelku. No a Karel Gott nás čeká taky za hodinu v našem vysílání. Tentokrát už to bude jedna z našich scének, kterou nabídne Alexandr Hemala. Jiří Sovák Karla Gotta naučí trpět. Poslouchejte přesně ve 4:15 Český impuls.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Páteční Český impuls, hned po půl čtvrté přiletí meteor lásky Věry Špinarové. Máme tu pátek 4. září, právě dnes by oslavil 85. narozeniny muzikant Josef Šimek. No a my si jeho písničku zahrajeme krátce po půl čtvrté v naší hudební dvojici.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Marcela Hlanová právě dospívala na českém Impulzu. Máme tu pátek 4. září. Muzikant Josef Šimek by dnes oslavil 85. narozeniny. My si ho moc rádi zahrajeme spolu s Greenhorny, když náš táta hrál. No a ještě přidáme jednu písničku do naší hudební dvojici. Václav Neckář, Táta, mama a syn. Jsou to tátové v českých písničkách. No a za pár minut už 16. hodina, zprávy, potom Alexander Hemala, scénky a vtipy. A já, Ludvík Pospíšil, se na vás těším zítra ráno v 6 hodin tady na Českém Impulzu.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Hudební dvojice
7: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

Představte si Pepu, Dřepu, Adamově, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo na mě.

představili Pepu v dřepu, Adamově rouše a mrňavýho kocourek do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, vo humor je při

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Do Česka míří ochlazení. Studená fronta přinese přeháňky a silný vítr. Po dnešním teplém dni se ochladí už večer. Na severu Čech se zatáhne a později začne pršet a výjimečně se objeví i bouřka. Na západě Česka zesílí i vítr s nárazy až do 70 km v hodině. Meteorologové vydali pro sever Čech na dnešní noc výstrahu před silným větrem. Déšť i bouřky se pak v noci rozšíří na většinu území. Zítra pak bude déšť ještě doznívat. Nejvyšší sobotní teploty vystoupají až na 24 stupňů. Neděle pak má být podle meteorologů slunečná s teplotami do 22. Začátkem příštího týdne se zase oteplí, v úterý může být až 30 a místy se objeví přeháňky. Zdražování pohonných hmot zatím vyvažují nižší ceny potravin. Shodují se na tom analytici oslovení agenturou ČTK k aktuálnímu vývoji inflace. V srpnu podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu ceny meziročně vzrostly bez desetiny o 2%. Ve srovnání s červencem inflace mírně zrychlila. Ekonom Vít Hradil říká, že faktory ovlivňující zdražování se nezměnily.
2: Hodně příznivě na tu inflaci působí potraviny, které zmiňují kontinuálně už relativně dlouhou dobu. Proti tomu stojí pohonné hmoty, které zase zdražovaly vlivem války v Iránu. Dlouhodobě máme problém ve službách, tam ta inflace zůstává rychlá. A pokud je o energie, tak tam působí to odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie, respektive jeho převedení na stát.
1: Podle analytiků bude v příštích měsících zdražování zrychlovat. Odhadují, že do konce roku se inflace dostane nad 2%. Francie pomůže svým farmářům. Zemědělcům poskytne pomoc v hodnotě přes miliardu eur kvůli škodám způsobeným rekordními vedry a suchy. Oznámila to dnes francouzská vláda. Rozhodnutí přichází v době, kdy vláda připravuje politicky citlivý rozpočet na příští rok. Kanoista Václav Chaloupka ve Francii slaví. Poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Na olympijské trati zvítězil o 16 setin. 28-letý Chaloupka se prvního triumfu v pohárovém seriálu dočkal 5 let po získání titulu mistra světa. Světový pohár vyvrcholí příští týden ve Španělsku, kde se bude rozdělovat dvojnásobný počet bodů. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území zaprší. Na večer má oblačnosti většinou ubývat, naměříme do 24 stupňů, na jihovýchodě bude až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké páteční odpoledne, přátelé, přijměte mé pozvání k našemu zábavnému pořadu Smějeme se. Ale předtím musím podotknout, že dnes má svátek zubní chránič, což je především pro sportovce velice praktická a dobrá věc. Ovšem trošku na ní žehrá můj milý stomatolog Jiří. Tvrdí, že chrániče mu tak trochu berou práci. Přece jen, když k němu přijde třeba hokejista bez dvou řezáků, hned se zaraduje, že je potřeba vyrobit náhradu. No a jak praví, korunka ke korunce a je z toho můstek. Ale my bychom si samozřejmě chrup měli pečlivě chránit. Jednou zoubky sice v mládí narostou, no ale po druhé, no nevím, možná jen ve výjimečných případech. Nicméně pojďme se bavit. Je tu Petr Spálený a jeho Stáňa. A já vám ještě jednou přeji hezké páteční odpoledne.

0: Je to neuvěřitelné, ale v neděli tomu bude 26 let, co do toho hereckého nebe odešel skvělý komik, vypravěč a bavič Jiří Sovák. Ten v roce 1985 v pražské Lucerně Karlu Gottovi uštědřil takovou malou lekci herectví. Učil ho totiž to, co třeba na DAMU učí jeden nebo dva semestry, a sice učil ho trpět.
1: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
2: No.
1: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
2: Ale co bychom... co bychom tady dělali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět.
1: Ano,
2: ale hezky celým tělem.
1: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
2: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou,
1: ano.
2: Zkusme to. To už trpíte?
1: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
2: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
1: Já už se můžu uvolnit.
2: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
1: Kdo to říkal?
2: Já no, u nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
1: Ale prosím,
2: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali, to obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte z toho?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sásky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano, kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví, nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy, la la la, la la la, la la la, la la la.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
10: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Jednou z nejhezčích písní, které kdy naspíval Viktor Sodoma, je ta, která se jmenuje Tenhle film a kterou si spolu s vámi teď s chutí poslechnu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Málo kdo dovede o štěstí zpívat tak krásným způsobem jako Maruška Rotrová. Děkujeme a k mikrofonu už zvu skvělého baviče a samozřejmě znamenitého herce Miroslava Donutila, který nás pravidelně seznamuje se svými zážitky z cest. Tentokrát pan Mirek odcestoval do Francie, kde se zcela náhodou potkal se svým hereckým kolegou a jeho jméno svého času bylo docela zvučné. Jestli vás zajímá, o koho jde, poslouchejte pana Mirka Donutila.
1: Tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a no, takový. To dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vous, est-ce que vous voulez? Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec, oh, vous êtes acteur, oh, très bien, comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je vous. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně a že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a on podepisoval se a on říkal, co děláte dneska večer a víš, co budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo, říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La Place pour Monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil. Ten se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. Na exhumovaném těle Jana Masaryka provedli lékaři druhou pitvu. Tělo někdejšího ministra zahraničí totiž zůstalo celistvé. Při středeční exhumaci ostatků Jana Masaryka z rodinné hrobky vyšlo najevo, že jeho tělo zůstalo přirozeně zakonzervované. Jeho tkáně se přeměnily v bělavou mazlavou hmotu. K tomu dochází ve vlhkém prostředí bez přístupu vzduchu v málo propustných jílovitých půdách s vysokou hladinou spodních vod. U ostatků Jana Masaryka nedošlo k hnilobě. Lékaři proto během takzvané repitvy prováděli kromě dalšího i opravdu podrobné zkoumání jednotlivých kostí. Jan Masaryk zemřel v noci na 10. března 1948 po pádu z okna služebního bytu v Černínském paláci. Podle oficiální verze se jednalo o sebevraždu. Desetiletí se ale spekuluje o možné vraždě nebo nešťastné náhodě. Exhumaci jeho ostatků umožnily nové informace, které můžou objasnit okolnosti ohledně jeho smrti. Policie pátrá po zajímavém lupu. Hledá zlaté pruty za skoro 5 milionů korun, o které neznámý pachatel podvodným hovorem připravil seniorský manželský pár. Žádá o pomoc veřejnost a především lidi, kteří obchodují se zlatem nebo se zabývají výkupem drahých kovů. Vztah prezidenta a premiéra čekají různé turbulence. Myslí si to náš glosátor a publicista Luděk Staněk. Petr Pavel a Andrej Babiš zakopali válečnou sekeru a domluvili se, že obnoví společné schůzky. Staněk jejich vztah přirovnal k partnerskému soužití s častou změnou nálad. Takový vývoj na trase Pražský hrad Strakova akademie čeká celé volební období.
2: Myslím, že ten vztah bude probíhat takovými různými fázemi. Od těch skutečně nemluvím s ním a já s ním taky ne, a neberu mu telefon a mažu si ho z telefonu až po takové. To vždyť spolu mluvíme, vždyť jsme dva dospělí lidi, rozumní, a děláme to kvůli dětem, a v tomto případě jsme my všichni obyvatelé České republiky ty děti.
1: V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a vládou Andreje Babiše vyostřené. Rozpory prohloubil i spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře. Po odmlce se oba politici sešli minulý týden ve čtvrtek. Další jednání budou plánovat podle potřeby a témat. Budova ukrajinské tajné služby SBU se stala terčem ruské armády. Odpoledne v centru Kyjeva zasáhl dron, píše to server Ukrajinská pravda. Podle očitých svědků měl z místa stoupat po výbuchu hustý dým. Na místo zásahu přijíždějí sanitky. Zasažení sídla SBU už potvrdil ukrajinský prezident Zelenský s tím, že šéfovi tajné služby uložil na ruský útok odpovědět. Zítra čekáme sluníčko i mraky, ty doručí na většinu území i přehánky nebo déšť. Na večer může oblačnosti většinou ubývat. Naměříme do 24 stupňů, na jihovýchodě může být až 26. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě necelá hodinka vzpomínkových písniček a scének. Když budeme u těch písniček, tak za maličkou chvíli k mikrofonu pozvu Víťu Vávru, který nám připomene Citronovou holku. A Hlupák Váha, to už je jeden z hitů skupiny Katapult na Českém impulzu Rádiu pro radost

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě cestou necestou.

0: se v současné době hojně hovoří, ale my se vrátíme do let dávno minulých, kdy pan Miloslav Šimek si myslel, že přinutí lidi, aby holdovali kultuře. No nesnadný úkol je tomu dnes a nejinak tomu bylo i v minulých dobách. Nicméně pan Slávek se ničeho nezalekl a je tu povídka s názvem Jak jsme prosazovali kulturu.
1: Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna o žních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvraždíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolovny. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák Hustoles, který si dopisoval s tureckým chlapcem Alím. Obešli jsme všechny mladší občany obce a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože se doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostiárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž Vemena. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako Ona, odpoledne nemám čas, čeká mě Vemena masáž. On, zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On zlobí se, tedy kydej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč nejlépe předseda JZD recituje. A jejich ruce propleteny spočinuly na Vemeni. Po literární stránce tedy byla hra schválená a rozhodli jsme se ji inscenovat. Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost k agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí. Za těmi jděte, soudruzi, a na dvorku zapějte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří potěšte. A tak jsme se rozběhli po chalupách. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s půvabnou Vendulkou Kadrabovou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čajích v sousedství snědl za 10 korunů i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Weiglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, vzkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci, zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a bytě s ní točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou v naší vesnici dotáhla trafikantka Weiglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Modré nad hlavou objeví za maličkou chvíli Dalibor Janda a čím dál tím víc, tak to už je jeden z hitů Hany Hegerové na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k písničkám, které nám už před lety dělaly, pevně věřím, velkou radost.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Také jste, přátelé, postřehli, že ve většině seriálů, které se týkají naší současnosti, obvykle vše začne nějakou pohromou a pak se jejich hrdinové pomalu, ale jistě dostávají ke zdárným koncům. Podobný sižet bude mít i z brusu nový seriál České televize s názvem Na tělo. Jeho hrdiny jsou Adrián, co přišel o peníze, Petr o manželství a Soňa o zbytek sebedůvěry. Nicméně prý už za rohem číhají nové příležitosti a lásky. Tento komediálně laděný seriál začíná první z 9 epizod dnes večer ve 20.10 na ČT1. A pak už obrazovkám vládnou především zvířátka. Tak například v komedii Moře na dvoře je to Fenka Pampeliška, ta má tu moc dávat lidi dohromady. Především pak svého pána houslaře Josefa v podání Ondry Vetchého s jeho platonickou láskou. Moře na dvoře, komediální drama ve 20.20 na Nově. A pak tu máme Gampa, Jsme dvojka, což je rodinný snímek Gampova putování, které začíná tam, kde to předešlé skončilo. Že na své pouti potká spoustu zajímavých lidí, ale i zvířátek, je nad slunce jasné. Gamp, Jsme dvojka ve 20 hodin na Prima Max. Ve stejnou dobu pak na Nova Cinema začíná animovaný snímek o tajném životě mazlíčků ve svém pokračování, a to ve 20 hodin. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tak to byl Karel Černoch, zpěvák, který, když o tom trošičku přemýšlím, natočil dosti písniček k filmům, ať už to byly filmy o básnících a nebo Slunce, seno, jahody, jako v tomto případě. No, nicméně, my jdeme dál, máme tu paní Halinu Pavlovskou, která tento týden radí, jak přečkat dovolenou. Nechci říct přímo slovo přežít, ale někdy, jako v případě paní Haliny, by to, myslím, bylo docela na místě. Nicméně, já vám, přátelé, přeji, aby se vám vydařil dnešní páteční večer a také, aby ten víkend, který je před námi, byl k vaší velké spokojenosti a v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Nenávidím, když jsem s někým, kdo má fotoaparát nebo kameru. Jednou to dokonce došlo tak daleko, že jsem se neovládla. Každý výlet jsem trávila postáváním vedle manžela, který fotil a točil, zaostřoval, hledal nejvhodnější pozadí a nutil mne, abych nemhouřila oči, i když jsem stála přímo proti slunci. Došlo to tak daleko, že jsem na něj zařvala, že když pořád kouká do hledáčku, že vlastně nic nevidí. A můj muž mi řekl absolutně vážně, že se na všechno koukne v klidu doma. Má další rada platí čistě jenom pro ženy. Nejlepší dovolená je dovolená s kamarádkou. Letěli jsme s kamarádkou do Španělska a když jsme začali klesat k letišti, tak najednou pilot řekl: a teď žádáme cestující, aby si spod svých sedadel vytáhli a oblékli nafukovací vesty. Pilot to řekl anglicky a já na kamarádku vytřeštila oči. Pilot informaci zopakoval v němčině. I kamarádka vytřeštila oči. A protože seděla u okýnka a neviděla na ostatní pasažéry, tak řekla: co dělají ostatní? Dávají si vesty? Ne. Nikdo nic nevyndává ani si nic nenasazuje, řekla jsem. Pilot informaci o vestách zopakoval ve francouzštině. Má kamarádka zatěla prsty do opěradla a řekla: tak už je to tady. Taky ty vesty nevytáhnem. Sice bude mrtvý, ale neumřeme jako blbci. Má rada je, nechtějte na dovolené na nikoho zapůsobit. Já jsem ohromně zapůsobila na 7 mužů úžasných v Africe. Byli to horolezci a filmaři. Chtěla jsem se v buši vyčůrat a šla jsem k takové provizorní kleci s čerstvě ulovenými paviány. A tam, protože jsem chtěla zapůsobit, jak jsem sportovně zdatná, jsem vyskočila na zítku a hned jsem s ní zase spadla. A producent projektu ke mně běžel a na celou buš řval: co se tady válíš jako prase? A opice se držely zděšeně pletiva v kleci a řvali hrůzou, protože něco takového jako obrovskou bílou válející se ženu v Africe ještě neviděli. A já jsem se v jejich lejnech válela proto, že jsem si tím malinkým skokem zlomila lýtkovou i holení kost.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
7: Někdy je BIK prostě BIK. BIK může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Internetoví podvodníci udařili na komunikační aplikaci Signál. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje, že se snaží nabourat do účtů uživatelů. Útoky jsou podle úřadu spojované hlavně s aktéry napojenými na Rusko. Petr Kramný u Nejvyššího správního soudu narazil. Neuspěl s kasační stížností, ve které zpochybňoval znalecké oprávnění nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný podle správních soudů nebyl v postavení, aby mohl podat zásahovou žalobu. Lidé po mrtvici můžou využít novou vychytávku. Jde o mobilní aplikaci, která dokáže odhalit svalové problémy. S vývojem technologie pomáhali lékaři v Českých Budějovicích. Primář neurologického oddělení Českobudějovické nemocnice Svatopluk Ostrý říká, že aplikace je stále populárnější.
2: Spustili jsme užívání aplikace v březnu tohoto roku a od března tohoto roku evidujeme přibližně 250 unikátních stažení k dnešnímu dni a ty neustále přibývají.
1: Pomocí jednoduchých otázek a obrázků aplikace mapuje změny v pohybu, bolest svalového napětí i obtíže při běžných činnostech. Pokud výsledek ukáže možná riziko svalových problémů, nabídne uživateli kontakty na regionální centra a připraví výstup pro lékaře. Z Hřebčína v Napajedlech na Zlínsku je kulturní památka. Ministerstvo kultury za ní vyhlásilo celý hrazený areál, včetně navazujících pastvin. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení. Starosta Napajedel i zástupce spolku za záchranu Hřebčína rozhodnutí vítají. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Sobota bude zpočátku zatažená až oblačná, na většině území s deštěm. Postupně čekáme proměnlivé oblačno. Ve srovnání s dneškem se ochladí, naměříme 19 až 24 stupně. Na jihovýchodě bude až 26 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Policie hledá 38-letou Janu Šerjeníkovou z Frýdku Místku. Pohřešovaná je od včerejška. Matka dvou dětí podle policie ráno odešla z domova. Do práce v Ostravě ale nedorazila. Domů se nevrátila a nekontaktovala své blízké. Podle zjištěných informací u sebe nemá mobil. Policie má podezření, že by mohla být v ohrožení života nebo zdraví. Policisté opakovaně prověřovali místa, kde by žena mohla být, včetně zdravotnických zařízení, nákupních center i parků. Pátrání bylo zatím bez úspěchu. Policie žádá veřejnost o informace, které by mohly vést k vypátrání ženy. Lidé se mohou obrátit na linku 158 nebo kteroukoliv služebnu policie. Brněnský dopravní podnik úspěšně počítá cestující. V letošním dubnu spustil projekt digitálního sčítání lidí, na kterém spolupracuje se specializovanou firmou. Dopravní ředitel podniku Jan Zajtl říká, že díky tomu mají přehled o vytíženosti linek.
2: Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byl vypracován software, který nám dává online nějaké informace, ale pak sype obrovské množství dat do databáze, kterou zpracovávají kolegové v naší firmě a dělají dlouhodobé analýzy tak, abychom byli schopni reagovat na odchylky v provozu, na změny jízdních řádů.
1: 700 vozů brněnského dopravního podniku tak má kameru, která snímá dveřní prostor a vyhodnocuje každého nastupujícího a vystupujícího. Nový školní rok přinesl v Rakousku novinku. Nově tu platí zákaz nošení šátků ve školách pro dívky do 14 let. Od pondělí začíná opatření platit mimo jiné ve Vídni. O týden později už bude platné ve všech spolkových zemích. Zákon přijal rakouský parlament loni v prosinci. Vláda ho zdůvodnila ochranou dívek před sociálním nebo náboženským nátlakem. Daniel Křetínský by se měl stát největším akcionářem West Hamu. Podle britských médií se český miliardář s klubem dohodl, že navýší svůj podíl u anglického druholigového celku z dosavadních 27 na 640%. Křetínský je spoluvlastníkem West Hamu od roku 2021. Jeho cílem je podle jeho slov rychlý návrat mužstva do Premier League. V sobotu bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo s přehánkami a naměříme teploty od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Dámy voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen. Nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.

je zámek a spousta krásy a že endokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hor mi sem přivál fé, já

je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: ten motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské.

těžko bude tej noci, až na zádech měkenu něžně snesou rejnoci. V tu ránu už budu v pánu, věčný spánek na víčkách. Proto v tichém oceánu choďte prosím po špičkách.

potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají, tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej,

0: pojedou.
1: Rádio Český impuls. Každý večer v rytmu country.

oddechu bádí jak uragán, jako uragán. Štavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letím.

kopit na zem útočí. Prach se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Česko přijalo bezpečnostní opatření. Naše země tak reaguje na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle dnešního práva se zvýšila ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Soud potrestal týrání dítěte. Ústecký krajský soud dnes poslal na 8 let do vězení 28-letou ženu, která několik měsíců týrala svou dceru. S násilím začala krátce po jejím narození. Novorozenětě mimo jiné způsobila opakované zlomeniny. Soud také nařídil ženě psychiatrické ochranné léčení. Litovelna Olomoucku se pyšní novou sportovní halou. Sloužit bude školákům, spolkům i veřejnosti. Starosta Litovle Viktor Kohout říká, že město halu potřebovalo.
2: Máme tady pouze jednu sportovní halu a ona je nedostačující. Prostě byly hádky kolikrát, protože každý chce hlavně přes zimní měsíce sportovat v hale a bohužel bylo to takové, že dojížděli do různých okolních obcí nebo do malých tělocvičen a bylo to takové až nedůstojné na 21. století.
1: Radnice v Litovli projekt financovala pomocí úvěrů a dotace od Národní sportovní agentury. Hala s úpravou okolí vyšla na víc než 90 milionů korun. Do Česka míří ochlazení, studená fronta přinese přehánky a silný vítr. Na severu Čech se během noci zatáhne, později začne pršet i s bouřkami. Na západě Česka zesílí vítr s nárazy do 70 km v hodině. Zítra pak bude déšť během dne doznívat. Nejvyšší sobotní teploty vystoupají na 24 stupňů. Neděle pak má být podle meteorologů slunečná s teplotami do 22. Začátkem příštího týdne se zase oteplí, už v úterý může být opět až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

ještě slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže? I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch do loudí, už nechte dalších průtahů.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Noční podniky jsou s bezpečností na štíru. Až příliš často mají nefunkční hasící přístroje a zablokované únikové cesty. Vyšlo to najevo při prověrkách hasičů, kteří zkontrolovali na 730 nočních provozoven. Odhalili téměř 2400 pochybení. Uložili pokuty za víc než 5,5 milionů korun. S inspekcí bezpečnostních opatření v podnicích hasiči začali po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském Horském středisku Crans-Montana. Podle ministerstva vnitra z kontrol vyplývá, že podniky musí bezpečnosti věnovat mnohem větší pozornost. Řešení nehody Filipa Turka je ministrovi zahraničí ukradené. Podle Petra Macinky by se motoristický zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Turek měl i přes vyšetřování své červencové dopravní nehody znovu účastnit jednání na ministerstvu životního prostředí. Macinka to řekl dnes po schůzce s šéfem resortu Červeným. Lídr motoristů a místopředseda české vlády podle svých slov nevidí důvod, proč by se takový expert v dané oblasti neměl účastnit jednání. Podle Macinky šlo navíc o běžnou dopravní nehodu, která se může stát každému. Podle premiéra Andreje Babiše platí to, co Turek veřejně prohlásil, tedy že do vyšetření nehody nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce. Přesto se Turek účastnil dnešního briefingu, protože tady podle svých slov půl roku aktivně pracoval. Pálenice na jihu a na východě Moravy zahajují provoz. Začíná se letními kvasy. Končit se letos bude dřív než v jiných letech.
2: Právě začínáme, hlásí například v Březnici na Zlínsku. Do kotlu jdou kvasy z letního ovoce, nejvíce z meruněk a mirabelek. Obojí je ovšem letos vzácnost převeliká. Až v říjnu zahájí v Březolupech, tam půjde o vůni a pálenku švestkovou. Mistři kotelníci se shodují. Sezona bude určitě patřit k nejkratším za posledních 10 let. Důvod je zřejmý. Obecně se vlivem mrazu a extrémního sucha urodilo málo ovoce. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Část Španělska čelí nezvyklému horku pro začátek září. Na řadě míst teploty vystoupaly nad 40 stupňů. Nějaký stupeň varování před vysokými teplotami dnes platil na většině území pevninského Španělska. Na stanici El Granado na jihu země meteorologové naměřili ve čtvrtek 45,7 stupně. To byla zatím vůbec nejvyšší teplota ve Španělsku za celý letošní rok. Vysoké až 40 stupňů nové teploty mají v zemi pokračovat i o víkendu. Pro český mejdan s impulzem vznikla hymna. Písničku naspívali Olga Lounová a náš kolega Vlasta Korec. Právě oni dva budou diváky a posluchače večerem 17. října v pražské O2 aréně znovu provázet. Moderátoři mejdanovou hymnu představili dnes v našem vysílání.
3: Celý léto jsem na ní makala s Vlastou. Samozřejmě protože všichni jedete na mejdan z různých koutů tady té republiky. Tak jsem si říkala, že vlastně takovýto moto té písně by mohlo být ne mejdan, ale jakože jedem na ten mejdan.
4: Jedem.
3: A zároveň jedem na tom mejdanu, jo. Takže refrén je prostě jedem.

0: 17. října v pražské O2 aréně vystoupí Miraj, Činasky, Olympic, MiG-21, Lucie Vondráčková a roli speciálního hosta bude mít Richard Krajčo. Vstupenky na český Maidance Impulzem najdete na Ticketportálu a Ticketmasteru. V sobotu bude zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na večer má oblačnosti ubývat. Naměříme 19 až 24 místy až 26 stupňů.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

úctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jako res.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Orlík kvůli suchu snižuje odtok. Vodu v řekách poprvé v historii doplní slapy. Orlická přehrada dnes kvůli výraznému hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v nádrži klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze ale poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásobní prostor Slapské přehrady, která vodu v řekách doplní. Právě pro podobné výkyvy počasí byla Vltavská kaskáda navržená. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha. Orlická a Slapská přehrada dohromady tak i bez deště mohou vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Stát spustil hlídáčkovné. Jde o dávku určenou studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a osobně pečují o nejmladší dítě v rodině. Podpora má zabránit jejich předčasnému ukončení studia. Mluvčí úřadu práce Jarka Baleková nám řekla, že dávka je určená těm, kteří studují prezenčně.
2: Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně, přičemž musí jít o první studium daného typu a formy. O finanční podporu ve výši 7467 korun je možné požádat elektronicky prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo na pracovištích úřadu práce.
1: Dávka by měla ideálně pokrýt náklady na pokrytí dětské skupiny, jeslí nebo chůvy. Jak nakonec rodič peníze využije, ale stát kontrolovat nebude. Policie zpřísnila kvalifikaci tragické nehody u Doubravníku kvůli alkoholu. Řidič při nehodě ve voze s 5 dětmi narazil autem do stromu. Jedno dítě zemřelo, 4 se zranili. Šofér měl v krvi přes 3 promile alkoholu. Kromě usmrcení z nedbalosti skutek policisté nově prověřují i s ohrožení pod vlivem návykové látky. Obětí havárie byl mladý fotbalista z klubu FK Střelice. Vyplynulo to s informací na sociální sítích. Chlapce na letním soustředění ve voze převážel podle některých médií trenér. Slovensko má na začátku září velké problémy se zásobníky plynu. Jsou naplněné přibližně z poloviny. Ceny za plyn jsou už teď rekordní.
3: Plyn na dnes je drahší než ten na zimu. Štát sa preto s plnením zásob príliš neponáhľa. Vlani boli o takomto čase zásobníky naplnené na viac než 70%. Ide tak o prudký pokles. Obavy majú najväčší slovenskí zamestnávatelia, keďže plyn na burze prudko zdražuje práve v čase letného nákupu do zásobníkov. To sa môže preniesť na firmy. Vyššie ceny tarív alebo iné iných poplatkov si odskáču bez zásahu štátu práve kľúčoví priemyselní odberatelia. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do Apoelu Nikozie. Fotbalový klub o tom informoval na sociálních sítích. Podle kyperských médií 31-letý záložník podepsal v novém působišti 2letý kontrakt. Bývalý český reprezentant opouští Itálii po 9 letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Veronu nebo Sampdorii Janov. Během dne bude doznívat déšť, teploty vystoupají na 24 místy až na 26 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivnej svět.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Čeští dodavatelé dílů pro automobilový průmysl uklidňují. Pro ČTK uvedli, že oznámené změny v koncernu Volkswagen sledují a nečekají zásadní dopad. Vesměs předpokládají, že avizované kroky automobilky povedou k zefektivnění procesů. Také Škoda zopakovala, že nový transformační plán koncernu nemá přímý dopad na aktivity automobilky Škoda Auto. Volkswagen ve čtvrtek večer oznámil, že firma do roku 2030 projde transformací. Mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst a omezit počet modelů. Donald Trump se zastává Putina. Podle šéfa Bílého domu jeho ruský protějšek nechce zaútočit na země NATO. Americký prezident zároveň potvrdil, že jeho vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí v sobotu do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Informuje o tom Reuters. Ukrajinský prezident Zelenský následně uvedl, že američtí vyjednavači do Kyjeva přijedou v neděli po předchozí návštěvě Moskvy. Podle některých zdrojů z americké administrativy ale ještě stále může být návštěva amerických vyjednavačů zrušená. Začínají se totiž bát o svou bezpečnost. Rusko výrazně zesílilo raketové a dronové útoky na Kyjev a jeho obyvatele sužují už 9. den v řadě soustavné nálety dronů. Vztah prezidenta a premiéra čekají různé turbulence. Myslí si to náš glosátor a publicista Luděk Staněk. Petr Pavel a Andrej Babiš zakopali válečnou sekeru a domluvili se, že obnoví společné schůzky. Staněk jejich vztah přirovnal k partnerskému soužití s častou změnou nálad.
2: Myslím, že ten vztah bude probíhat takovými různými fázemi. Od těch skutečně nemluvím s ním a já s ním taky ne. A neberu mu telefon a mažu si ho z telefonu až po takové to, vždyť spolu mluvíme, vždyť jsme dva dospělí lidi, rozumní a děláme to kvůli dětem a v tomhletom případě jsme my všichni obyvatelé České republiky, ty děti.
1: V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a vládou Andreje Babiše vyostřené. Po odmlce se oba politici sešli minulý týden. Soud potrestal týrání dítěte. Ústecký krajský soud dnes poslal na 8 let do vězení 28-letou ženu, která několik měsíců týrala svou narozenou dceru. S násilím začala krátce po jejím narození. Novorozeněti mimo jiné způsobila opakované zlomeniny. Soud také nařídil ženě psychiatrické ochranné léčení. Litoval na Olomoucku se pyšní novou sportovní halou. Sloužit bude studentům gymnázia, žákům základních škol, spolkům i veřejnosti. Starosta Litovle Viktor Kohout říká, že město halu potřebovalo.
3: Máme tady pouze jednu sportovní halu a ona je nedostačující. Prostě byly hádky kolikrát, protože každý chce, hlavně přes zimní měsíce, sportovat v hale a bohužel bylo to takové, že dojížděli do různých okolních obcí nebo do malých tělocvičen a bylo to takové až nedůstojné. 21. století.
1: Litovelská radnice projekt financovala pomocí úvěru a dotace od Národní sportovní agentury. Hala i s úpravou okolí vyšla na víc než 90 milionů korun. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. V neděli odpoledne se Češky utkají ve skupině D s Čínou a v pondělí večer se Spojenými státy americkými. Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších 8. Další dva týmy čeká kvalifikace o čtvrtfinále. V sobotu bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm, na večer má oblačnost většinou ubývat. Naměříme teploty od 19 do 26 stupňů.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: mnohem víc. Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Orlík kvůli suchu snižuje odtok. Vodu v řekách poprvé v historii doplní slapy. Orlická přehrada dnes kvůli výraznému hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v nádrži klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze ale poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásobní prostor Slapské přehrady, která vodu v řekách doplní. Právě pro podobné výkyvy počasí byla Vltavská kaskáda navržená. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha. Orlická a Slapská přehrada dohromady tak i bez deště mohou vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Studující rodiče mají nárok na novou dávku. Takzvané hlídáčkovné jim má umožnit zvládnout starost o dítě v průběhu prezenčního studia. Peníze můžou použít třeba na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy.
2: Cesta k příspěvku vede přes vyplnění formuláře a doložení potvrzení o studiu. Podat se dá jak elektronicky, tak osobně na úřadu práce. Jeho mluvčí Jarka Beleková nám řekla, že nárok na něj mají lidé do 26 let.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
2: Výše příspěvku je odvozená od minimální mzdy, je to její třetina, tedy 7 467 korun. Ředitel firmy Hlídačky.cz Petr Šigut vysvětluje, že služby chůvy se většinou účtují podle hodinové sazby.
4: Průměrná cena za hlídání dětí v České republice je 180 až 250 korun na hodinu. Samozřejmě při dlouhodobějším hlídání se můžou domluvit na nějaké výhodnější sazbě, když je to celý den nebo hlídání při nemoci a podobně.
2: Žadatelé ale nemusí nijak dokládat, jak konkrétně peníze využijí. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Výlet otce s dcerou v rakouském Štýrsku skončil tragédií. 22-letá Češka v pátek dopoledne zahynula po tom, co se zřítila ve skalnatém terénu u hory Großer Besenstein. Jak píše deník Kleine Zeitung, vlastní vinou spadla ze zhruba 150-metrové výšky. Její tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. Otce dívky se ujal tým pro zvládání krizových situací. Brněnský dopravní podnik úspěšně počítá cestující. V letošním dubnu spustil projekt digitálního sčítání lidí, na kterém spolupracuje se specializovanou firmou. Dopravní ředitel podniku Jan Seidl říká, že díky tomu mají přehled o vytíženosti linek.
5: Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byl vypracován software, který nám dává online nějaké informace, ale pak sype obrovské množství dat do databáze, kterou zpracovávají kolegové v naší firmě a dělají dlouhodobé analýzy tak, abychom byli schopni reagovat na odchylky v provozu, na změny jízdních řádů.
1: 700 vozů tak má kameru, která snímá dveřní prostor a vyhodnocuje každého nastupujícího a vystupujícího. Antonín Barák přestoupil z Fiorentiny do Apoelu Nikosie. Fotbalový klub o tom informoval na sociálních sítích. Podle kyperských médií 31-letý záložník podepsal v novém působišti dvouletý kontrakt. Bývalý český reprezentant opouští Itálii po 9 letech od příchodu do Udine z pražské Slavie. Vedle Fiorentiny hrál na Apeninském poloostrově i za Veronu nebo Sampdorii Janov. Během dne bude doznívat déšť, teploty vystoupají na 24 místy až na 26 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

schopný muž, tak všeho schopný muž, ty jsi tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Noční podniky jsou s bezpečností na štíru. Až příliš často mají nefunkční hasící přístroje a zablokované únikové cesty. Vyšlo to najevo při prověrkách hasičů, kteří zkontrolovali na 730 nočních provozoven. Odhalili téměř 2400 pochybení. Uložili pokuty za víc než 5,5 milionů korun. S inspekcí bezpečnostních opatření v podnicích hasiči začali po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském Horském středisku Crans-Montana. Podle ministerstva vnitra z kontrol vyplývá, že podniky musí bezpečnosti věnovat mnohem větší pozornost. Slovensko má na začátku září velké problémy se zásobníky plynu. Jsou naplněné přibližně z poloviny. Ceny za plyn jsou už teď rekordní.
2: Plyn na dnes je drahší než ten na zimu. Štát sa preto s plnením zásob príliš neponáhľa. V lani boli o takomto čase zásobníky naplnené na viac než 70%. Ide tak o prudký pokles. Obavy majú najväčší slovenskí zamestnávatelia, keďže plyn na burze prudko zdražuje práve v čase letného nákupu do zásobníkov. To sa môže preniesť na firmy. Vyššie ceny taríf alebo iných poplatkov si odskáču bez zásahu štátu práve kľúčoví priemyselní odberatelia. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Donald Trump se zastává Putina. Podle šéfa Bílého domu jeho ruský protějšek nechce zaútočit na země NATO. Americký prezident zároveň potvrdil, že jeho vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí v sobotu do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Informuje o tom Reuters. Ukrajinský prezident Zelenský následně uvedl, že američtí vyjednavači do Kyjeva přijedou v neděli po předchozí návštěvě Moskvy. Podle některých zdrojů z americké administrativy ale ještě stále může být návštěva amerických vyjednavačů zrušená. Začínají se totiž bát o svou bezpečnost. Rusko výrazně zesílilo raketové a dronové útoky na Kyjev a jeho obyvatele sužují už 9. den v řadě soustavné nálety dronů. Pálenice na jihu a na východě Moravy zahajují provoz. Začíná se letními kvasy. Končit se letos bude dřív než v jiných letech.
3: Právě začínáme, hlásí například v Březnici na Zlínsku. Do kotlu jdou kvasy z letního ovoce, nejvíce z meruněk a mirabelek. Obojí je ovšem letos vzácnost převeliká. Až v říjnu zahájí v Březolupech, tam půjde o vůni a pálenku švestkovou. Mistři kotelníci se shodují. Sezona bude určitě patřit k nejkratší za posledních 10 let. Důvod je zřejmý. Obecně se vlivem mrazu a extrémního sucha urodilo málo ovoce. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Víkendové 7. kolo první fotbalové ligy dnes odpoledne otevře zápas vedoucí Slavie s druhou Zbrojovkou. Pokud by ligový nováček připravil sešívaným první porážku v ligovém ročníku, sesadil by obhájce titulu z první příčky. Brněnští fanoušci v pražském Edenu vyprodali sektor hostů a zaplnili speciální zbrojovácký vlak do Prahy. Pro české šampiony bude zápas generálkou na středeční start Ligy mistrů s Lencem. Dnes pak ještě Olomouc narazí na Bohemku a Slovácko přivítá Pardubice. V neděli se napíše další podještěcké derby. V Jablonci nastoupí třetí Liberec. Sparta se představí v Hradci Králové, Mladá Boleslav nastoupí proti Ostravě a poslední Zlín se o první bodový zisk pokusí v utkání s Teplicemi. Přes den bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území zaprší, na večer má oblačnosti většinou ubývat. Naměříme teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls hraje ve vašem televizoru.
1: Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí, neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, tak se to v životě jak vrabce.

moje měla dolík v bradě a řasy téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

nepozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaží.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Orlík kvůli suchu snižuje odtok. Vodu v řekách poprvé v historii doplní slapy. Orlická přehrada dnes kvůli výraznému hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v nádrži klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze ale poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Povodí Vltavy poprvé v historii využije zásobní prostor Slapské přehrady, která vodu v řekách doplní. Právě pro podobné výkyvy počasí byla Vltavská kaskáda navržená. Zadržuje vodu při povodních a zlepšuje průtoky řek během sucha. Orlická a Slapská přehrada dohromady tak i bez deště mohou vodu v řekách doplňovat ještě několik měsíců. Studující rodiče mají nárok na novou dávku. Takzvané hlídáčkovné jim má umožnit zvládnout starost o dítě v průběhu prezenčního studia. Peníze můžou použít třeba na úhradu dětské skupiny, jeslí nebo chůvy.
2: Cesta k příspěvku vede přes vyplnění formuláře a doložení potvrzení o studiu. Podat se dá jak elektronicky, tak osobně na úřadu práce. Jeho mluvčí Jarka Beleková nám řekla, že nárok na něj mají lidé do 26 let.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
2: Výše příspěvku je odvozená od minimální mzdy, je to její třetina, tedy 7 467 korun. Ředitel firmy Hlídačky.cz Petr Šigut vysvětluje, že služby chůvy se většinou účtují podle hodinové sazby.
4: Průměrná cena za hlídání dětí v České republice je 180 až 250 korun na hodinu. Samozřejmě při dlouhodobějším hlídání se můžou domluvit na nějaké výhodnější sazbě, když je to celý den nebo hlídání při nemoci a podobně.
2: Žadatelé ale nemusí nijak dokládat, jak konkrétně peníze využijí. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Výlet otce s dcerou v rakouském Štýrsku skončil tragédií. 22-letá Češka v pátek dopoledne zahynula po tom, co se zřítila ve skalnatém terénu u hory Großer Besenstein. Jak píše deník Kleine Zeitung, vlastní vinou spadla ze zhruba 150-metrové výšky. Její tělo následně vyprostila posádka policejního vrtulníku. Otce dívky se ujal tým pro zvládání krizových situací. Brněnský dopravní podnik úspěšně počítá cestující. V letošním dubnu spustil projekt digitálního sčítání lidí, na kterém spolupracuje se specializovanou firmou. Dopravní ředitel podniku Jan Seidl říká, že díky tomu mají přehled o vytíženosti linek.
5: Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byl vypracován software, který nám dává online nějaké informace, ale pak sype obrovské množství dat do databáze, kterou zpracovávají kolegové v naší firmě a dělají dlouhodobé analýzy tak, abychom byli schopni reagovat na odchylky v provozu, na změny jízdních řádů.
1: 700